jak jsem sliboval, tak po té dlouhé skladbě od Ahmed se ještě vracím k interpretům, který jsem hrál před nima. To byl Man on Mars, předtím teďka hraje Lay Timpa, od toho si dáme ještě jednu skladbu a nakonec uzavřu tohle vysílání ještě Davidem Redderem, jeho projektem Nine Reddere. Ovšem ne z toho posledního EPčka, ale z desky z roku 2022 Ketchup with What Party.

jsem říkal, poslední věc, kterou vám zahraju, dvě konkrétně věci, tak je projekt Nine Radar z desky z roku 2022 Catch Up With What Party. A za 14 dní vím už teď, že tu nebudu, takže pošlu nějaký mix a možná poté někdy naslyšenou. Užívejte života a všeho.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch. One second.

0: To bude vyneměl. Inhaluje. To je panáku blbec. Inhaluje.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Nula. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad topnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

mikrofonu Radio 1 ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Rádia 1.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xindle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Akurát tam dohráva Melty Cannon s písničkou Jolene a nasleduje Underworld a song Born Sleepy. Je 6 hodin 21 minut, já jsem Paula a budu s váma do 9 hodin. A moc se těším na dnešní vysílání. Hezký den.

0: Reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň!
5: Vedro.
6: Pohodová cesta.

0: to chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Reklama na Radio 1.

Je 6 hodin 38 minut, já jsem Paula, posloucháte Rádio 1. Právě nám dohráli MGMT s písničkou Hand It Over a teď vám chci pustit jednu písničku, kterou jsem slyšela o víkendu na hrozně hezké svatbě. Písnička se jmenuje Swinging Party od Replacements. A mě by rovnou zajímalo, když mi napíšete do chatu, co třeba hrálo na svatbě vám, a nebo co si přejete, aby vám hrálo na svatbě, až jednou se budete ženit nebo vdávat.

Je 6 hodin 42 minut, nám dohrávají Replacements Swinging Party a teď vám pustím Kate LeBon s písničkou Love is Not Love.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. janovapec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

To hrála nám kapela Broadcast s písničkou Come On Let's Go. Teď následuje Cass Elliot, neboli Mama Cass z Mamas and the Papas s písničkou Didn't Want to Have to Do It. Je 6 hodin 51 minut, já jsem Paula Kordová a vy posloucháte Rádio 1.

0: stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
1: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
8: Reklama na Radio 1.

Dohrává nám kapela Shocking Blue s písničkou Love Buzz, kterou určitě znáte v coveru od Nirvány z roku 1988. Tady ten originál od Shocking Blue vyšel v roce 1969. A budeme dál pokračovat s Bibione, s pražskou legendou, punkovou holčičí. A pustím vám písničku z jejich posledného alba. A písnička se jmenuje Bambini di Traga.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Je 7 hodin 12 minut, já jsem Paula Kordová, posloucháte Radio 1. Právě nám dohrála Nabíha Iqbal s písničkou This World Couldn't See Us z roku 2023. A teď už nám začíná hrát Sinead O'Connor s písničkou Drink Before the War. Písnička je z roku 1987 z alba The Lion and the Cobra.

Je 7 hodin 21 minut, já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1. Právě nám dohrála španělská kapela The Marías s písničkou No One Noticed a teď nasleduje pražská Amélie Siba s písničkou Paralyzed, I'll Wrap My Arms Around You.

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Reklama na Radio 1.
6: Reggae, let me down and raise me to your lips.

Je 7 hodin 32 minut, já jsem Paula Kordová a posloucháte Massive Attack s písničkou Inertia Creeps. A teď už vám pustím kapelu Death in Vegas s písničkou Soul Actioner. A malá zajímavost tedy té kapele, kdysi původně se jmenovala Dead Elvis, to jim však zatrhli, tak se přejmenovali na Death in Vegas.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letnikinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Reklama na Radio 1.

7 hodin 44 minut, já jsem Paula, posloucháte Rádio 1, toto byly Portishead s písničkou The Rip z alba Third z roku 2008, který vydali po delší pauze. A teď už Poison Girlfriend s písničkou Hardly Ever Smile Without You.

7 hodin 51 minut. Dohrává nám Poison Girlfriend nebo Noriko Sekiguchi, písnička z roku 1992. Teď o 4 roky později, 1996, písnička Serpent Skirt od kapely Cocteau Twins.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hip Hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddy Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
3: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Reklama na Radio 1.

Je 8 hodin 2 minuty, já jsem Paula Kordová a budu vám ještě hodinu pouštět písničky, teď už Wilco s písničkou Jesus etc.

Posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová, jsem dneska s váma od 6 do 9 hodin a teď vám pouštím Alessi Brothers písničku Seabird z roku 1976.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
1: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.
2: Je 8 hodin 9 minut a já vám teď pouštím Molly Lewis a její písničku Miracle Fruit z roku 2022. Molly Lewis je australská hudebnice z LA, která úplně skutečně píská. Tak si to užijte.

8 hodin a 15 minut. Já jsem Paula Kordová, posloucháte Radio 1 s Nikol Bokovou a její skladbu Feather No. 2 v spolupráci s Martinem Kociánem a Michalem Bierckonem. Jsme se právě naladili na jazzovou vlnu, ve které budeme pokračovat dál s Celine Desberg, písničkou Selange. Pak si pustíme Fleeho a Toma Yorka, Roye Ayerse a Ego Elumei. Teď už slíbená Celine Desberg, Selange.

to hrála nám Céline Desberg, písnička Selenge, předtím hrála Nicole Boková, kterou si můžete poslechnout na festivalu Dobrožská brána už za necelý měsíc, 15. srpna

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Juliet překročila neobyvatelné prázdno a prošla z jednoho vesmíru do jiného a našla hřbitov cizích duší. Lidí jako ona, kteří žili a zemřeli ve světě tak podobném a blízkém tomu jejímu.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama

písnička Liquid Love z roku 1981. Je 8 hodin 30 minut, já jsem Paula Kordová, budu vám ještě půl hodinky pouštět hudbu a ta další bude britská Ego Ella May, písnička What Are You Waiting For z alba, které vyšlo tento březen. Už nám to začíná hrát, užijte si ji.

0: CD Nonstop.
1: Francouzsko-britská zpěvačka a skladatelka Hannah Featherstone vytváří moderní skladby na pomezí jazzu, indie popu i elektroniky. Její albový debut World Bound si vydala v roce 2008.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Ukulele festival letos naposledy. Xindl X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Reklama na Radio 1.

8 hodin 48 minut a já jsem Paula. Pouštím vám posledné písničky před 9 hodinou. A tady to je Miki Matsubara, písnička Mayo Nakano Dor, Stay With Me.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
5: Reklama na Radio 1.

Okay.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

No tak teda krásný dobrý ráno. Necelých 6 minut po 9. hodině. Vám příjemný poslech Rádia 1. Tak jako po většinu střed v roce, teda zejména kromě tý minulý, kde jsem se flákal, tak to vám všechno přeje Zdeněk Hnyk. Budeme spolu, tak jak tomu bejvá, do plus minus 12. hodiny. A já budu vybírat muziku z různých šuplíků. Třeba tohle jsou The Queens of the Stone Age. In my head.

heat wave, tedy vlna horka. Já jsem si užil teda horko, jen co je pravda. Tohle jsou The Hex.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Viskas kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Reklama na Radio 1.
7: Tak zatímco já jsem se válel na dovolený, tak prej na ostravských Colors vystoupila prosto řeka Peaches. Tak tahle ta věc od ní se jmenuje Boys Wanna Be Her. Všichni kluci by chtěli být jako ona.

Boys Wanna Be Her z Prostianda Peaches. Jedna z nejhorších věcí na dovolený je, když vám z různých dvou stran na pláži hrajou dvě různé muziky a nikdy se to nepotká. To je opravdu peklo. Před pár dnama mě tam otrávila doslova příšerná cover verze písničky Dancing Queen od ABBY. Tak bych si to rád vylepšil touhletou verzí. Tohle je kapela, která si říkala P, jakože P, jenom to jedno písmeno P. A pro zajímavost v ní hraje na kytaru a na basu Johnny Depp.

Johnny Depp a kapela P, Dancing Queen. Ještě tady mám jednoho zpívajícího herce. Tím je Antonio Banderas. Tady v tom případě s kapelou Los Lobos.

0: Společně s Los Lobos.
1: Kdo pak to bdí? Kdo to nezví? Ten nejmenší ještě nespí. A co pak ti doma dělala maminka, když si nemohl usnout? Maminka mi pouštěla plyn a rád.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.
3: Jeden z návodů, jak se vypořádat se světem okolo, by vám teď mohl nabídnout Everlast. I get by. Government man keep calling my house talking about I owe, harassing my

0: Na Rádiu 1 dohráli Brights. Písnička se jmenovala Slayer Moon.
1: Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje.

Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba K.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Prago Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Hasta la vista, baby.
1: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.
2: Vylaďte si frekvenci 91,9 FM a vaše babeta se rázem promění v Harley Davidson.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

0: bez uzardění. No to je hezký český výraz. Without the blush. To byly jačí.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: Reklama na Radio 1.
0: A za chviličku už na rádiu jedna kulturní servis, ale předtím ještě Dark Soft. Yesteryear.

Zhruba půl minuty po 10. hodině je tady kulturní servis Rádia 1 na středu 22. července 2026. Teď tady mám festivaly, galerie a program Rádia 1 závěrem. Tak máme tady Landscape, to je multižánrový festival na téma krajina, město, veřejný prostor v Hradci Králové, prosím pěkně. A taky Žižkostel v pohybu, to je pětidenní festival plný tance, hlasu, improvizace a nového cirkusu na náměstí Barikád. No a teď ty galerie. Arto.to galerie v Uhelném mlýně. Timo bude. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie jsou Středočeského kraje, výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu Radka Bodřevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, výstava Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café vystavuje kolektiv autorů, ta výstava se jmenuje Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. V Meat Factory v galerii Kostka, Borsos Lerins, Spectre in the Wedge. Galerie etc. Art, Jan Ambrus, o kresbě. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Nová budova Národního muzea, výstava Czech Press Photo. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl, Tromel. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. Trafogalery, Dana Bartončíková a Jakub Titikalo. Fragmenty dne, světla noci. Novoměstská radnice, Zdeněk Mézl, odkaz starých mistrů. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař. Joy de vivre. Studio Prám, Amy Saikia Wilson, The Adventure of Finding It and Then Losing It. Studio Prona v Lounech, Human Nature. No, a už tady máme program Rádia 1, v 18 hodin jackpot, v 19 dnešní CD non-stop. Dneska Hanna Featherstone, album World Bound. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a od 22 pořad po zavíračce. Druhá část kulturního servisu, ta podstatně kratší, zejména o prázdninách, obsahuje rubriky koncerty a tančírny, filmy a repetici programu Rádia 1. Počkejte si do 11:40.

až příště. Next time. To byly Madhany. Uprostřed dovolený mě zastihla smutná zpráva, že umřela Jennifer Finch, basistka kapely L7. Tak samozřejmě na její památku teď musím pustit jednu krásnou písničku od L7. We pretend we're dead. Tak doufám, že to Jennifer jenom předstírá.

0: Bricks Are Heavy, kapely L7, We Pretend We're Dead. Mimochodem, jestli nevíte, proč se L7 jmenují, jak se jmenují, tak to byl v 60. letech výraz pro lidi, kteří jsou trochu trapný, anebo prostě nudný. Anglicky se to říká square. A to square se v 60. letech změnilo ve výraz L7. To je jako když vemete prsty jedné ruky a uděláte z nich L a z druhé ruky uděláte sedmičku a spojíte to dohromady, tak z nich je takový obdelníček a to je square. Jakože je někdo nudnej, trapný a prostě zaprděnej. A tak to L7 právě nechtěli být a proto se tak pomenovali. Vzpomínali jsme na Jennifer Finch, která podlehla nějaký ošklivý rakovině v 59.
1: Radio 1.
0: Takže se teď náramně hodí tahle ta krásná věc od Temple of the Dog, budoucích Pearl Jam. Say hello to heaven.

Say Hello to Heaven, to byly Temple of the Dog, pozdější Pearl Jam. No a tohle už jsou Led Zeppelin. Až nedávno jsem se dozvěděl, že tuhle písničku All My Love věnoval Robert Plant památce svého syna Karaka, který umřel velmi mladionkej ve věku 5 let na nějakou příšernou žaludeční infekci. A Robert Plant se to dozvěděl na americkém turné. Později napsal tuhle písničku, kterou pak Led Zeppelin nahráli na album Intruder My Door, konkrétně ve studiích Polar ve Stockholmu, který tehdy postavila a vybavila nejlepší technikou skupina ABBA. All My Love, Led Zeppelin.

0: jak už jsem říkal, píseň plná bolesti, All My Love, Led Zeppelin. Ještě jedna zajímavost je spojená s touhle písničkou, je to jenom jedna ze dvou písní z celého katalogu kapely Led Zeppelin, u který není uvedený jako spoluautor Jimmy Page. Jenom dvě písničky dnes spolu složil Jimmy Page. Tuhle složili společně Robert Plant a John Paul Jones, který se tam taky zahrál to krásný syntezátorový solo.
1: Reklama Rádia 1. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
6: Reklama na Radio 1.

věc v archivu Rádia 1 a současně novinka zařazená i do aktuálního kola hitparády Rádia 1 na kosmický téma PJ Harvey a skladba věnovaná sondě Voyager, která je teď už neuvěřitelných 24 miliard kilometrů od Země. Tak na kosmický téma ještě Mr. Holst pod taktovkou Herberta von Karajana, cyklus planety a z nich Jupiter.

0: Překrásná skladba věnovaná největší planetě naší soustavy, planetě Jupiter. Gustav Holst.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. janovapec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
0: Zase ty lidi. Stěžuje si Kato. Tohle jsou Prago Union.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
1: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

a i tohle byl v zástupce domácí scény, tak v tom širším slova smyslu, jak to tady říkáme my, tady i slovenské v tomto případě. Pavol Turanec alias Petyže a jeho věc nazvaná Give It All. Musím říct, že jsem si vzpomněl na diskotékovou dobu konce 70. let a okamžitě mě vytanuli na mysli Bee Gees. Tak teď po Petyže Jive Talkin'.

0: Návrat zhruba do roku 75. Jive Talking, to byli Bee Gees, bratři Gibbové. Gibbové.
1: Reklama Rádia 1. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Francouzsko-britská zpěvačka a skladatelka Hannah Featherstone vytváří moderní skladby na pomezí jazzu, indie popu i elektroniky. Její albový debut World Bound si vydala v roce 2018 a vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.
5: Musím teda říct, že ve světle nedávných událostí a zejména potom ve světle reakcí na ně už mi začíná docházet smysl českého přísloví, že poturčenec je horší Turka. Tohle jsou hi-hi-ha-ha holky. Motůrek.
6: Podívej, jsem si vzal Wehrmacht černý porožky, to je samozřejmě náhoda.

Ačka, jen blond 16 a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzující špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina, výchova v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zradý na tu rozi, patře už od

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howie, Silo.
2: Solo, tady Juliet. Slyšíš mě? Co se to tam nahoře děje?
1: Upustila knoflík. I před ní se stále zřetelněji rýsovala smrt.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.
4: A takhle to vypadá, když je to dole na jihu ospalý. When it's sleepy time, down south. Louis Armstrong.

tak to vám Louis Sečmo Armstrong popřál krásný večír. Ale to si ještě chvilku počkejte. Trochu jinou formu afroamerické muziky teď představí Afroman. Roll another blunt.

0: zelený list, švihadlo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Musíš bejte mne, musíš bejte mne, a musíš bejte mne.
4: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
5: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.
10: Reklama na Radio 1.

0: Naladili jsme si Rádio 1.
1: Afraid of Everyone, tak se jmenuje tahle věc od The National.

0: Kulturní servis.
1: 11. hodina a 40. minuta odbyla a Rádio 1 vysílá kulturní servis na středu 22. července. Tohle je druhá část s rubrikama koncerty a tančírny, filmy a s repeticí programu Rádia 1. Jak už určitě všichni víte, léto je v plném proudu a kultura je trošku na ústupu, takže koncerty tady máme jenom dva. V Zach z pubu v Plzni dneska od 20 hodin podsta Zuzaně Navarové, písně kapel Koa a Neres. To bude určitě krásný. A v Jazz Doku od 20 hodin Czech Jazz Workshop Live Concerts. Teď ty filmy. Letní kino Gabriel Loci 21.15 Obvyklý podezřelý. Letní kino Dlabačov 21.15 Muž z Hongkongu. Letní kino v klubovně Povaleč v 21 hodin Monty Pythonův Smysl života. Kino Dlabačov 18.30 Mouchy a ve 20.30 Pramen. Edison Film Hub v 18.30 Zápas století a v 21.30 Mouchy. Kino pilotů ve 20.45 Pozvaní a v 21 hodin Co nám zbylo z lásky. Kino Aero ve 20.30 Deník princezny a letní kino v Meat Factory v 21.30 Lahain. No a poslední položka kulturního servisu je samozřejmě program Rádia 1. Tak tady máme v 18 hodin jackpot, potom v 19 hodin pravidelný všednodenní CD non-stop, dneska Hannah Featherstone a album World Bound. Ve 20 hodin Call It Anything a v 21 zátiší a 22 hodina přinese poslední komponovaný pořad dnešního dne, kterým je pořad Po zavíračce. Tak. A tohle byl teda druhý kulturní servis, nebo druhá část kulturního servisu. V reprízách si oba kulturní servisy můžete poslechnout ve 13, respektive v 16 hodin a 15 minut.

nabídka dnešního kulturního servisu mě trošku inspirovala, a protože v knihu klubovně Povaleč dávají Monty Pythonu smysl života. A tak jsem si vybral tuhle tu Always Look on the Bright Side of Life z života Briana. Radio 1. Olej na plátně, Oil and Canvas, One of These Days se jmenuje ta písnička. A já se s váma za chvilku rozloučím.

11.50. Přišel čas, abych se s váma rozloučil. Find the answer within, tak se jmenuje tahle věc od Boo Radleys. A potom ještě Architectural a písnička Clothed in the Light. Od mikrofonu Rádia 1 vám krásný zbytek dnešního dne přeje Zdeněk Nyk a naslyšenou zase příští středu mezi 9 a 12. Za chvilku už se na vás těší David.

0: Tak, za hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Aida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Reklama na Radio 1.
10: Krásné středeční poledne. Zdeňka Hnyka u mikrofonu Rádia 1 vystřídal David Pomahač a budu tu s váma až do 15. hodiny. A jak tak koukám, tak dneska nemáme ani rozhovor, ani soutěž, takže budeme hodně hrát, ale samozřejmě dojít na kulturní servis a upoutávky na kulturní léto anebo zpravodajství z letní filmové školy. Tak vám přeju krásný poslech. Tohle je Jonathan Bree a Princess Chelsea v písni Lift Dance a pak se můžete těšit na Fred Again ve spolupráci s Emil and the Sniffers. You're a Star se jmenuje ta píseň a pak tu máme The Love is in the Eyes od Julie Holter.

tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
8: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1 a já se znovu vracím ke koncertu Kraftwerk, který proběhl 15. července ve Foru Karlín a byl famózní. A tak tuhle píseň poslouchám všem, co si se mnou užili ten koncert a také fanoušku Tour de France, která právě probíhá. Včera byla fantastická časovka, kterou vyhrál Belgičan Remco Evenepoel a bohužel skončil i jeden z favoritů celkového pořadí, Florian Lipovic, protože měl pád, ale byla to fantastická podívaná. A Kraftwerk samozřejmě jsou tak významní, že bez nich by elektronická hudba nevypadala tak, jak vypadá dneska, a všechno začalo s nimi a díky nim v Detroitu vzniklo techno.

A když jsem mluvil o Kraftwerkách, krásném koncertu, tak u něj jsem si zrovna říkal, že bych určitě ještě jednou, alespoň jednou chtěl zažít koncert Underworld, které si právě teď hrajeme z jejich loňského alba. A jestli se nepletu, ne, tak je to už 2024. Vyšlo to album, které se jmenuje Strawberry Hotel a my si z ní hrajeme And the Claret, která právě končí a je vystřídávána písní Two-Sided od Arlo Parks. A tu uvidíme na podzim v Praze.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Na Rádiu 1 píseň z roku 2010 a alba Heligoland od Massive Attack, ve které jste samozřejmě slyšeli nezaměnitelný hlas Horáce Andyho. Girl, I Love You se jmenuje tahle píseň a my si Horáce Andyho dáme ještě jednou, tentokrát v písni Safe From Harm z jeho alba Midnight Rocker, které vyšlo v roce 2022. A kdybyste náhodou chtěli Horáce Andyho vidět, tak někdy na podzim pojede evropské turné.

A my se z roku 2022, kdy vyšla tahle skladba Horáce Endio, Safe from Harm, posuneme ještě do minulosti. Rok 2003, album Never Neverland od Uncle a jejich velká hitovka, ve které zpívá Ian Brown, samozřejmě zpěvák Stone Roses. Tohle je píseň Rain. A vy posloucháte Rádio 1.

0: Hip Hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Ano, je 13 hodin, čas na kulturní servis s rubrikami festivaly, galerie a samozřejmě i s programem Rádia 1. Dneska je středa 22. července roku 2026 a svátek mají Magdalény, takže Magdalénám a především Magdaléně Fendrichové a.k.a. Květach přejeme krásný sváteční den. Tak teďka festivaly. Máme tu Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Žižkostel v pohybu, pětidenní festival tance, hlasu, improvizace i nového cirkusu na náměstí Barikád. A teďka galerie, kam můžete vyrazit na výstavy. Artoto galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha, veletržní palác NGP 230 let. V DOXu vystavuje Radka Bodevič a výstava dostala název Faust. Galerie hlavního města Prahy, Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rockafé, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně má výstavu Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Kostka, Boros Lorenz, Spectre in the Wedge. Galerie Etc. Art, Jan Ambrus, o kresbě. Pragovská galerie má výstavu Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Troml. Galerie C12 má výstavu Michala Sinka, která se jmenuje After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. Galerie v koleji 1 v Březnici má výstavu Jaromíra 99. Trafogalery, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. Novoměstská radnice, Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů. The Chemistry Gallery, Jonáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař. Joy the Weaver. Studio Prám, Ami Saikia Wilson, The Adventure of Finding It and Then Losing It. Studio Prona v Lounech, ta má výstavu, která se jmenuje Human Nature. A na co se můžete těšit na Rádio 1? Od 15 hodin tu bude Josef Hradílek, potom v 18 hodin pořad Jackpot, v 19 hodin CD Nonstop, dnes Hannah Featherstone a deska World Bound, ve 20 hodin pořad Call It Anything, v 21 hodin Zátiší a ve 22 hodin pořad Po zavíračce. Podrobnosti o kulturních akcích najdete i na webu Rádia 1. A my jsme si před kulturním servisem hráli Imogen Heap s Johnem Hopkinsem a spolupráci ve skladbě Reckoning a potom jste slyšeli Charlie XCX z písní Pink Diamond. A my budeme teď pokračovat s Chemical Brothers a písní Go!

tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Otupěle hleděla přes průzor přilby, zatímco za ní utěsňovaly dveře. Před ní se tyčily další dveře, zakázané. Tiše čekaly na otevření.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ukulele festival letos naposledy. Xindle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc

Tahle píseň svého času byla slyšet na Rádiu 1 velice, velice často. Myslím, že několikrát za den. A my jsme se k ní dneska vrátili, protože jsem si zrovna na ní vzpomněl. Churches, How Not to Drown s Robertem Smithem. Věc, která vyšla na albu teď jsem se překoukl. Je to no teď to nemůžu najít, teď jsem si to tady zavřel a úplně jsem to zapomněl. Nevadí, vrátím se k tomu. Každopádně, až dohraje tahle píseň, dáme si Florence and the Machine a skladbu Everybody Scream ze stejnojmenného alba, které vyšlo v loňském roce.

to album Churches se jmenovalo Screen Violence a vyšlo v roce 2021. Teď už tedy Florence and the Machine, Everybody Scream. Potom novinky v hitparádě. Velká sedma, v hitparádě. Rádia 1, Velká sedma přijde, ale o něco později.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň, je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje. Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yella. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba Kemi.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Prago Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Last Boys, krásný nový single od Phoebe Bridgers. Jako novinka v hitparáde Rádia 1. Teď už se pomalu blížíme ke 14. hodině a tohle je předposlední píseň této hodiny. Ben Howard, Rumble Strip, pak krátký break a The Cure,

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Reklama na Radio 1.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
1: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

0: Nazdar, chlapci. Ó, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, počkat, moment, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.

Posloucháte Rádio 1. Před chvilkou dohráli Morphine, A Head With Wings a předtím ještě Jamie XX Do Something a Totter je ve spolupráci s Brianem Eanem ve skladbě Johnny and Mary. Teď už ale slovenská scéna Longital a jejich Zlatá a potom Modré hory a v písni Epochal.

0: Jedno. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Reklama na Radio 1.

na Rádiu 1 si hrajeme britskou legendu kapelu The Verve a jejich velikánskou hitovku z alba Force, která se jmenuje Love is Noise, a předtím také britská kytarová hvězda Johnny Marr a jeho skladba Armatopia. A za malou chvilku se podíváme na novinky ve velké sedmě Rádiu.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 1.

0: dip in love.
1: Tak jsme slyšeli novinku ve Velké sedmě, píseň Caterpillar od Tully Rowe, a teď se podíváme na Rujánu společně s kapelou Nauza Orchestra.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

4 in the Morning a nový single od Jay Bernarda, kterého uvidíme v Praze hned na začátku příštího roku, a konkrétně 16. ledna roku 2027. A lístky už jsou v prodeji, tak neváhejte, protože to vypadá, že přijde nová deska a jeho poslední koncert ve Futuru byl famózní. A teď jeho domovská kapela Baltazar, Fever, a potom si dáme druhého hlavního člena kapely Baltazar a jeho solový projekt Warhouse. Dáme si píseň Where the Names Are Real, a aby to bylo kompletní, tak jako poslední skladbu ode mě uslyšíte How Much I Love You od Zimmermana, což je pseudonym basisty Baltazar z jeho alba Love Songs. Mějte se moc hezky, můj tracklist už visí, těšte se na Josefa Hradilka. Mějte se moc hezky a uslyšíme se zase brzy. Pa, pa.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Reklama na Radio 1.

Krásné středeční odpoledne vám ze studia Ráda 1 přeje Josef Hradílek. Jsem tu s vámi dnes od 3 do 6 hodin. Budu vám pouštět nějaký písničky, převážně novinky, ale taky nějaký starší věci, jako tady Moby a Summer, teda píseň, která vyšla jako B-side k singlu Natural Blues v roce 99. Kdo jste viděl Mobyho teď o víkendu na Colors, tak tiše závidím. Ani ne tak tiše vlastně.

No a teď si dáme další věc, už pár let starou, Paradise od americké indie kapely Wild Nothing, indie dreampopové kapely z jejich alba Nocturne, které vyšlo v roce 2012 na labelu Capture Tracks. New Yorkská scéna 2012. Doufám, že se máte dobře, když tak mi napište do chatu na webu Rádia 1, jak se máte.

Známe poněkud novější release velšská hudebnice Kate Le Bon vydala, tuším, že loni, nebo letos, teď jsem jistý, album svou sedmou solovou desku Michelangelo Dying. Tohle je píseň About Time. No a vy máte možnost Kate Le Bon vidět naživo v Praze 17.8. v klubu Meat Factory, kde nové album i starší tvorbu, předpokládám, představí.

0: cítíte ten
1: klid? Rádio 1.
0: Podíváme do tuzemských vod, horká novinka z dílny mladého rapera Dirty the Pressa a jeho kamaráda producenta Artyho. Famous Words, jejich novýho alba Bring Back Water to the Valley. A nově můžete pro tuto skladbu hlasovat ve Velké sedmě, kde je zařazená jako novinka.

0: Hip Hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byl projekt The Crying Nudes a jejich novinka s názvem Nothing Surprise Me Anymore. Projekt, za kterým stojí dánská hudebnice Fine a londýnský producent Dean Blunt. Ještě předtím klasika A.R. Kane, Catch My Drift. No a tohle je novinka od americké hudebnice Earth Eater, Hers Before Hers, z jeho nového alba, které se jmenuje Heavenly Body, If I Am The Bottle, You're The Message. Které vyšlo asi před týdnem.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Mrtví byli všude, pokrytí prachem a hlínou. Obleky steřelé působením toxických žíravin putujících s větrem. Juliet zakopávala o další a další.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.
3: Damn, 3 in the morning, still going down. What's up, H-Town, Southside, know what I'm saying? Just screwing here, hollering at my G's and players, know what I'm saying? Pauline, drinking syrup, what's up?

Tak tohle je novinka od newyorského rapera Wiki, All in the Lining, z jeho nového alba Ancient History. Ještě předtím DJ Screw, Sail in the South.

0: back. Boom back.
1: What matter with it? You can excuse yourself.
2: Radio 1. Světlo v lese.
3: Teď se dáme další tuzemský letošní release. Nový projekt Guns, Dole to znám.

0: Tak, vážené posluchačky, vážní posluchači, právě 3:15 a to znamená, že nastal čas na dnešní soutěž v rámci kulturního léta. A tak, jdeme na to. 10. týden soutěžního speciálu kulturní leto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě malé komorní události situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcarová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bochová a další. Dobrská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky najdete na dobrskabrana.fest.cz. No a o co dnes soutěžíme? Můžete vyhrát 2 lístky na Dobržskou bránu, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hotbook, poukaz na 350 korun od KVCZ, ergonomickou bezdrátovou myš od Connect IT, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, speciální antibakteriální hadřík na cesty od pod 7 kilo. Tak a pojďme na soutěžní otázku na Dobržský, jo, ještě řeknu telefon číslo, jsem do studia Rádia 1, 210 323 919, ještě jednou zopakuju, 210 323 919. A soutěžní otázka zní následovně. Na Dobržské bráně vystoupí také oceňovaný americký houslista Scott Tixier. V jeho kvartetu s ním hraje i jeho bratr. Na jaký nástroj? Za A kytara, za B saxofon a za C piano. A připomínám, že číslo do studia je 210 323 919 a máme tu prvního volajícího. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo? S kým pak hovořím?
1: No. Anastázie Kolobová.
0: Ahoj Anastázie. Tak tušíš správnou nebo víš správnou odpověď na otázku?
1: Netuším, ale hraju sama na klavír, proto řeknu klavír.
0: Ano, tak typla jsi to a typla si to správně, takže gratuluju.
1: Moc děkuji.
0: A zůstaňme na drátě, vyhráváš teda cenu, kterou jsem tady vyjmenoval a zůstaňme na drátě, zůstaneme ještě ve spojení a ti povím, jak budeme postupovat dál, jo? Tak ještě jednou gratuluju a díky.

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Naštěji už tam bude?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
7: Reklama na Radio 1.

tohle bylo pro Karola Štěpána. Swingin' Party, původně od The Replacements. Tentokrát ale verze od globální superstar z Nového Zélandu Lorde, která headlinovala letošní Colors of Ostrava. No teď si dáme další headlinerku českého festivalu, tentokrát festivalu Popmese v Brně, kterému bude headlinovat francouzská hudebnice, producentka, zpěvačka OK Lou. A tohle je její píseň Blade Birds, jejího skvělého holandského alba Choke Enough.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň, je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje. Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Tak doznívá nám bristolské trio Tara Clerkin Trio, Lazy Daisy z nového alba Somewhere Good. A to už je samozřejmě Mad Villain, a.k.a. Madlib a MF Doom, All Caps z jejich ikonického alba Mad Villainy.

Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, právě je 16 hodin 15 minut, čtvrt na pět. Máme středu 22.7. No a to, že je čtvrt na pět, znamená, že nastal čas na další dávku kulturního servisu. Tentokrát se podíváme na koncerty, tančírny a filmy, kina. Tak pojďme na koncerty, tam máme dvě položky. Zax Pub v Plzni 20.00, podsta Zuzaně Navarové, písně kapel Koa a Neres. No a v Praze v Jazz Doku ve 20.00 Czech Jazz Workshop Live Concerts. No a kam můžete zajít? Do kina večer, letní kino Gabriel Loci 21.15, obvyklý podezřelý, letní kino Tlabačov 21.15, muž z Hongkongu, letní kino v klubovně Povaleč 21.00, Monty Pythonův smysl života. Kino Tlabačov 18.30, Mouchy 20.30, Pramen, Edison Film Hub 18.30, Zápas století a 21.30, Mouchy, Kino pilotů 20.45, Pozvání 21.00, Co nám zbylo z lásky, Kino Aero 20.30, Deník princezny a letní kino v Meat Factory 21.30, Lahén. No a co se můžete těšit na vlnách Rádia 1 dnes večer 18.00 Jackpot, 19 hodin CD non-stop, Hannah Featherstone Worldbound, 20.00 Call It Anything, 21.00 Zátiší a ve 22.00 po zavíračce dnes speciál s hudbou ze skateových videí. Bude určitě zajímavý. No a já jsem Josef Hradílek, jsem tu s vámi dnes do 18 hodin. Díky, že posloucháte Rádio 1. A jedeme dál v hudbě, v písničkách.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Reklama na Radio 1.

Tak to byl švédští A Good Year, Dealers featuring Quiet Light and Late Verlaine. A tohle už jsou, tuším, že newyorští, newyorský projekt Patch Plus, track s názvem Smile.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
1: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.
2: Tohle už je současná, dá se říct, královna, nebo královna současného R&B, americká zpěvačka Kelela. A skladba s názvem Going Down.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.
3: Teď zavítáme zpátky v čase na Majku. Dennis Brown, Money in my pocket.

Tohle byla americká bedroom popová R&B zpěvačka The Lisa, The apostrof Lisa a track s názvem Healer. Doporučuji prozkoumat její další tvorbu. A to se pijáme do Británie za zpěvačkou a producentkou Nia Archives, která vydala nové album Emotional Junglist a tohle je Feelings Go Numb. Otvírák toho alba. Yeah, Archives je považovaná za jednu z hlavních postav revivalu starého britského drum and bassu a junglu v Británii v posledních letech.

0: českého rapového podzemí se vynořilo v poslední době zajímavé jméno Darko Dawn.
1: Mluv na mě s respektem, nemluv na mě jak na debila, mluv nice. Esplácami backhand vůbec.
0: Po dlouhý době originální dancehall. Tohle je track s názvem Move Nice z jeho nového alba Dead Boy, který pokřtí pozítří v pražském klubu Sub-Zero.

Tak to byl mladý pražský dancehallový artist Darko Don. Tuším, že pražský, teda pokud ne, tak se omlouvám. Omlouvám se taky, pokud někoho pohoršil poněkud, nebo lehce explicitní text. To bohužel, nebo to hold k dancehallu patří tak nějak. A tohle už je britský rapper Jadeci s hostujícím Mikem Collateral z jeho nového alba.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Reklama na Radio 1.

Tohle byl Arthur Russell, That's Us, Wild Combination. A teď si dáme novinku z Londýna, opět tentokrát od zpěvačky, hudebnice, která se jmenuje, nebo říká si Tyson. Která v posledních dnech vydala dvojsingle The Edge, Away, tohle píseň s názvem Away, na které hostuje No Such Thing a Kobe Say.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
2: Tak teď trošku sklidníme a pustíme si rovnou jednoho z vystupujících na festivalu Dobržská brána, na který jsme takhle slyšeli upoutávku, pardon, jsem se zasek. A tohle je Markus Stockhausen Group. Markus Stockhausen je německý trumpetista, jazzový. A tohle je skladba s názvem Simple Tale. Příjemný poslech, posloucháte Rádio 1 dnes s Josefem Hradilkem. Jsem tu s vámi až do 18 hodin. To znamená ještě necelá hodinka se mnou a s vámi.

Pokud vás něco zajímalo, nebo byste chtěli jen tak pozdravit, nebo říct, jak se máte, můžete napsat do chatu Rádia 1, najdete ho na webu Rádia 1, radio1.cz. Jsem otevřený jakýmukoliv feedbacku.

Teď si dáme krásnou píseň Little Gods, na které se podíleli tři výrazné současné, nebo osobnosti současné alternativy. Danský postpunker alias Ronenfeld, americká R&B zpěvačka Fouché a Jonathan Leander alias Young Lean.

0: Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Musíš bejt mé, musíš bejt mé, a musíš bejt mé.
4: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
5: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Reklama na Radio 1.
11: A 1, 2, 3, fale!

Tak, teď si dáváme ochutnávku toho, co se děje na, no, v prostředí newyorské undergroundové umělecké avantgardní hudební scény. Jako první jsme teď slyšeli Show Me The Money od kolektivu, newyorského kolektivu Standing On The Corner. A teď si pustíme novinku od těch newyorských kamarádů, kolegů, Show Me The Body, post-hardcoreová kapela z New Yorku, která ale kombinuje i vlivy hip-hopu, noizu, sludge metalu a jejich novinku s názvem See You Again z nového alba Alone Together.

Show Me The Body, který hrajou právě teď, vystoupí 15.8., to znamená za dva týdny a něco v Praze v klubu Bike Jesus na Štvanici.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Teď si pustíme jednu tuzemskou novinku, která zatím teda ještě není v žebříčku Velké sedmi. Jaša 96, český, ale v Berlíně usazený všestranný hudebník, producent, zpěvák a jeho nový single s názvem Same Pain.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Juliet překročila neobyvatelné prázdno a prošla z jednoho vesmíru do jiného a našla hřbitov cizích duší. Lidí jako ona, kteří žili a zemřeli ve světě tak podobném a blízkém tomu jejímu.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Tohle je track s názvem Hrad Sarý od asi nejznámějších současných palestinských umělců, rapper Shabjdeed a producent Al Nather z palestinského Ramaláhu.

Tohle už je track s názvem Blink Moth July Mix od americké hudebnice James Kay, která letos vystoupila na 35. narozeninách Rádia 1 v Meat Factory. Ale tohle je remix od special guest DJe.

0: CD Nonstop.
1: Francouzsko-britská zpěvačka a skladatelka Hannah Featherstone vytváří moderní skladby na pomezí jazzu, indie popu i elektroniky. Její albový debut World Bound si vydala v roce 2018 a vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Americká hvězda Steve Lacy vydal nové album, které se jmenuje Oh Yeah, s otazníkem. Tohle track s názvem Doom.

tohle byl J. Paul, Crush Unfinished. No a můj čas je dnes tady na Radu 1 chvíl ke konci. Rozloučím se s váma posledním trackem Closing Scene od švédských The Radio Department. Děkuju vám moc za společný 3 hodiny tady strávený s váma. Díky, že posloucháte Radio 1. Mějte krásný zbytek dne, krásný zbytek týdne a naslyšenou nejpozději v pondělí ráno v můj obvyklý vysílací čas od 6 do 9 hodin. Tracklist najdete na webu Radia 1, je tam odkaz i na můj osobní Spotify profil, kde občas dělám playlisty z těch setů, který tady hraju. Tak klidně dejte follow. Mějte se krásně, opatrujte se, hezký leto, ahoj.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Prosecco přesně v italském stylu.
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
8: Reklama na Radio 1.
9: Jackpot.

pěkný podvečer po 6. hodině na Rádiu 1 zacinkal 158. jackpot a za hracími automaty sedí Tomáš Novotný. Máme dostatek žetonů, abychom si mohli vyhrávat následující hodinu a začali jsme vzpomínkou na Cassius a skladba Hey You. Ideální na závěrečný ploužák na táboře. A podobně to bude znít i následující hodinu, ať nás posloucháte v kabriu, na loďce nebo někde ve stanu. Doufám, že se dnešní poslech užijete.

0: Jackpot.
1: Reklama Rádia 1.
2: Hip-hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby... Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
0: Reklama na Radio 1.

Blue Kiss the Sky. A tohle je další vzpomínka na Breakbota, Too Good For Me. My si pouštíme Disco Flip, jak jinak v tomhle pořadu. Jackpot.

158. jackpot se již dostal do svého závěru. Nás čeká závěrečná skladba, jak jinak v závěru. Drabant, Rising Star. Touhle skladbou se s vámi rozloučí Tomáš Novotný. Popřeji vám, aby následujících 14 dní uteklo jako voda. Abyste se měli dobře, abyste si užili letní dny. Ideálně ve společnosti Tónu a písní Rádia 1. My se můžeme slyšet zase za 14 dní ve středu od 6 do 7, a nebo kdybyste to nemohli vydržet, tak tento pořad najdete také na Mixcloudu, kde jsou uloženy i playlisty tohoto pořadu. A to je vše. Mějte se hezky, ať se vám daří a ať vám to cinká. Ahoj.

0: Jackpot.
1: Jackpot.
2: Yeah, boy.
3: That's it.
4: Reklama Rádia 1.
5: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Reklama na Rádio 1.

0: CD non-stop.
1: Máme tu 19. hodinu středu, je tu s tím také pravidelný čas pro pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s touhletou francouzsko-britskou zpěvačkou a producentkou Hannah Featherstone, a bude znít její debut z roku 2018, album World Bound, který si vydala právě sama přes svůj bandcamp. Tato hudebnice s britsko-francouzskými kořeny, zpěvačka, klavíristka, skladatelka Hannah Featherstone, se pohybuje pomezí indie popu, jazzu i elektroniky, a to právě v osobitém spojení s introspektivními texty. My si můžeme říct, že se narodila ve Velké Británii, ale vyrostla ve Francii. No a právě tento dvojí kulturní vliv výrazně formoval její tvorbu. Už od útlého mládí se věnovala také hře na klavír a zpívala v různých i sborech. Později objevila kouzlo jazzového zpěvu a začala skládat vlastní materiál, který ostatně studovala také na univerzitě. Jak jsem řekl, její prvotina vyšla v roce 2018, album World Bound, které také dneska uslyšíte, které doplnila také i singlová záležitost s názvem Solo. Album čítalo celkově 12 skladeb a musím říct, že velmi příjemné takové indie pop, jemně elektronické dílko, které je výrazné i přes své texty a liriku. Vy jste ji pak mohli zaregistrovat v této dekádě v roce 2021 pak ve spolupráci také s hudebníkem Federico Ferrandinou, a pak už následující rok 2022 připravoval také své nové album, které nejdříve předcházely singly jako Empty Shell a You Belong z jara roku 2022, no a na podzim pak roku 2022 vyšla její druhá studiová deska Ode to the Unseen. Opět velmi sympatické indie pop jazzové dílko, kde je cítit i ten posun v její produkci, a album dále rozvíjí právě její atmosférický a křehký zvukový projev. No ale my si připomínáme hlavně v souvislosti teďka s jejím návratovým třetím studiovým albem The Space in Between, které vyšlo teď před prázdninama na značce z Francie Most Least, který založil Asta Hiroki jako jazzový svůj sublabel značky Folded Music. No a tohle album je rozhodně vrcholem její tvorby, které nabízí opravdu mistrovsky intimní a soudržnou desku s ústředním konceptem, což je zachycení momentu času a prostoru, a jedná se o nádherné propojení kontemplativního introspektivního přístupu Hannah, jejího skladatelského umění a také upřímné liriky, a vykouzluje elegantní skladby s výrazným vokálem. Určitě čekněte tohleto její poslední album The Space Between, které rozhodně patří k vrcholu její tvorby. Já jenom doplním, že z téhle desky už se objevil loni single Footprints Underground, ale letos také další krásné věci jako Heart, Soul and Body, Steadily či Leave It Time. Teď už tato francouzsko-britská hudebnice Hannah Featherstone na její však debutu z roku 2018 písničkovější desce World Bound, a já vám přeju příjemný poslech.
0: CD non-stop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana@fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Reklama na Radio 1.
5: Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

0: Príjemný strednejší večer, priatelia. Hlási sa Colit Anything, vaši dvaja verní vojáci, tentokrát opäť v plnej zostave. Od mikrofónu ťa zdraví Andrej Kabal a...
1: Skladám zbranie, nicméně Tomáš, ahoj.
0: Ahojte, a, no a my sme si dneska nachystali tému, čo sme v rámci vysielania Rádia 1 ešte vlastne nikdy nerobili. A toto je vlastne prvýkrát, ale my máme radi témy, pretože nás zväzujú a zároveň uvoľňujú. A vybrali sme si zase Tomáš, proste random zase šáhol do proste koša, alebo do bargain binu.
1: Do košičku.
0: Do košičku hudobných vôd a vytiahol stade label, ktorý sa volá Final Image, ktorý bol založený v 80. rokoch v meste Leeds.
1: Přesně tak, abychom byli konkrétní, tak víceméně v druhé polovině 80. let a tady ten kbelík, co jsem vytáhl z jedné z našich milovaných studní, tak tam se jedná o to, že label Final Image nedávno celkem nenápadně před 2 lety, až jsme si to a tak nenápadně, až jsme si toho jakožto devoted fans tohoto labelu, tak jsme si toho nevšimli. Nicméně v roce 2024 label z ničeho nic obnovil svoji činnost. Pokud si to tak teda dá vůbec říct, to byl vlastně tak jako nenápadný výpad a stejně jako předtím, tak jde o limitované kusy takových trošku hudebně jako obskurnějších projektů. Nicméně byla to, jak říká Kabal, krásná zaminka k tomu udělat po nějaké delší době tematický díl, tudíž my jsme vlastně Final Image zvolili jako vhodné téma k tomu, že odprezentujeme samozřejmě skrze nějaké teda ty nové věci a pak se zase trošku, jak je nám zvykem, pohrabeme i v těch starších. A ty si teda na mě asi už minutu mračíš, tak povídej.
0: Já jsem se teda zamyslel nad jednou věcou, kterou ti ale musím povedať mezi vstupní, protože se nehodí moc do éteru, ale to jako asi nevadí. Každopádně ano, začali jsme to vlastně releasem z roku 2024, který se volá This Fact, ako sa to píše, není to žiadny, tak sa to
1: prosilo. Není to žiadny dis.
0: Není to žiadny dis. A stojí za tým vlastne Andrew Holm, ktorý je ako keby taký mastermind za celým tým labelom, že vlastne už aj v tých 80-tych rokoch s tým labelom bol akože vlastne spätý. Čo ma na tomto vlastne akože fascinuje, na tomto release a prečo som ho vlastne akože vybral, je to, že je to taký strašne, že niekto v komentoch na Bandcampe vlastne písal, že si to, že to púšťal do uši, keď sa prechádzal v noci po tajvanskom letisku a že sa to tam vlastne úplne hodilo do toho. A ja som vybral zrovna taký track, kde sú povedzme také string arrangements, také povedzme, že sú tam nejaké, je tam taká tá flautová melódia, takže nie string. A zvyšok inak toho releaseu je taký celkom, že ako keby si búchal na plech, že keď si proste ľudia robia srandu vlastne z experimentálnych nahrávok, tak je to také búchanie na plech. A ono tuším, že aj v rámci tej nahrávky tam niekde bolo aj napísané, že čo všetko tam vlastne ako bolo použité. Ak si to nemýlim z O Yuki Conjugate, lebo tam bolo niečo podobné, ale...
1: Jo, je dokonce fotografie, je tam spoustu takových roztomilých prodňových nástrojů.
0: Takže dalo by sa vlastne povedať, že ako ten záber toho labelu sa dosť shiftol potom na také ambientnejšie záležitosti, by som povedal určite, ako sa vlastne môžeme presvedčiť neskôr, ale možno, že by som ešte zostal proste kúsok pri súčasnosti tohto labelu, lebo ty si tu vlastne vybral druhú ako keby ukážku.
1: Určite proberiem si label postupne, tím, jak sa tam postupne ako všelijak profiloval ten trošku netypický zvuk, postupne sa k tomu dobereme. Za mě už bych jenom dodal, že Disfek vlastně navázali tam, kde vlastně ten label skončil, vlastně ten vibe jako pořád stejný, ty poslední nejaktivnější leta, tak ten label vydával takové jako hodně už ambientní experimentální věci a tady, jak Kabal říkal, tak byl Andrew Holm, neboli teda taková jako pomyslná jeden ze tří zakladajících členů, ale vlastně jako toho respektive zakladatelů toho hudebního vydavatelství, ale zároveň přesně takový jako vytrvalý mozek a abychom nemluvili jenom o něm, tak samozřejmě Disfek je dvojice a ten druhý článek je Tom Fazzini, který s ním dřív hrál i v několika projektech, taky vycházejících právě na Final Image a mimochodem je to provazoval, ono to bylo něco, myslím, že vydával ziny a že to bylo i hudební vydavatelství Flow Motion.
0: Prostě taká klasická vlastně jako keby zostava, keď člověk byl hudobný fanoušek v 80. rokoch, že vydával si zin, mal si label, byl si součástí nějakého mezinárodného vlastně jako mailing networku, lebo ono vlastně Final Image byl součástí troška větších, jakože povedzme jako celkou, které mali podle mě dost zásadný impact na undergroundovou hudbu 80. rokov v Velké Británii, ale povedal by som si o tom možno, že něco troška neskôr. A poďme si pustiť Worn by Salt od Melody Blazo.
1: To bude úplná novinka a sice z března 2026.
0: Wow, počúvaš Colin Anything?

0: Počúvaš, Colin Anything, dohráva nám tu Melody Blazon z labelu Final Image, ktorý sa resuscitoval teraz nedávno a vlastne nám prináša takýto príjemný pastevecký vlastne ambientík New Age-ový. Našli by som tam ešte nejaké stopy industriálu v tom?
1: Super, že zmiňuješ ten pojem New Age, protože ono to není úplně prosté slovo, ale za mě určitě jako legitimní vlastně větev ambientní hudby třeba v 90. let, ať už jde o Steve Rouche nebo o další. A každopádně tady už moc vlastně stopy toho industriálu nenajdeme a vsadím se teda, že to zmiňuješ přesně z toho důvodu, že ten label se vlastně ze začátku v té půlce 80. let profiloval zejména tím, ale právě, že už tam jako k tomu se určitě taky ještě detailněji dostaneme, tak už tam začali prosekovat nějaké právě takové takovéhle experimentální a trošku jako vzdušnější, minimalističtější věci. Tohle byla každopádně jedna z nich. Šlo tedy o Melody Blazon, což je interpretka původně z Francie a šlo o její vlastně úryvek z její velice asi 45-minutové kompozice Worn by Salt. A tady pokud bychom se bavili ještě trošku plošně o tom labelu, tak bych doplnil, že to pojmenování Final Image není mi úplně jasné, kam tím mířil, nebo jakoby, co je vlastně jako pointa, ale předpokládám, že to do jisté míry odkazuje na to, že spousta vlastně toho interpretstva tak byla nějakým způsobem činná i na poli kinematografie a Melody Blazon není výjimkou. Myslím, že k téhle kazetě vyšly i nějaké vizuály a myslím, že třeba minimálně půlka toho katalogu Final Image tak se vlastně věnovala i vlastně té nějakým způsobem filmové tvorby, ať už ve větší či menší míře.
0: Tu budeme mať potom ešte aj ďalších interpretov, ktorí tam budú takto vlastne o tomto labeli prepojení.
1: Určite.
0: A najviac som chcel akože veľmi tak akože poznamenať, že Leeds proste v 80-tých rokoch bola veľmi vlastne zaujímavá hudobná scéna. Hneď ma napadajú takí Gang of Four, ktorí pochádzajú z Leedsu a x ďalších kapiel postpunkového zamerania. Takže a hlavne ono tá scéna bola vždy tak úzko prepojená so Sheffieldom, že?
1: No jasne.
0: Takže ako máš tam vlastne prepojenia potom aj na ľudí, ktorí boli v rámci tej scény nejako známejší alebo významnejší. Každopádne, tento label nebol nejaký proste extrémne vychytený, ale mal dobrú distribúciu, bol to vlastne label Red Rhino, že? A bol to vlastne label, ktorý od nejakého mod ska až po proste nejaký postpunk, až po nejaké experimentálne veci, zastrešoval strašne veľkú vec, strašne veľký taký záber súčasnej britskej scény v tej dobe. A hlavne v Belgicku oni boli napojení na Play the Gang Sam. A Play the Gang Sam bol vlastne akože dosť taký, že významný EBM, industrial vlastne label, ktorý mám ja osobne veľmi rád a vychádzali tam veľmi zaujímaví interpreti.
1: Každopádně nutno ještě k tomu prvnímu zmíněnému tomu labelu lomeno distributorovi Cherry, tak nutno zmínit, že myslím, že se spekuluje o tom, že ten label Final Image, který tady dneska řešíme, tak právě trošku vinou toho Cherry zanikl. Protože já si myslím, že tam byla nějaká jako neschoda s tím, že asi předpokládám, že ten vlastně v rámci té distribuce tak si asi nárokovali nějakou větší jako přirážku a ten Final Image zkrátka se asi jako nepotkával.
0: Nie, já tě opravím, tam to bylo tím, že Red Rhino zkrachoval prostě. On vlastně Red Rhino zkrachoval a keď zkrachoval, tak vlastně oni přišli o distribuci. V té době, keď si vlastně jakože nemal distribuci, tak si byl mrtvý, protože neboli žádné jiné způsoby, jako distribuovat tvoje nahrávky nějak globálně. A očividně mal tento label asi větší ambice, jako vydávat 40 kazetové presy, které rozpošlo mezi svojich kamarátov.
1: Každopádně možná, že právě to teda v každém případě vysvětluje, proč ten label tu svoji resuscitaci takzvaně postoupil v takové skromné míře. Tady zase jsme slyšeli jako nějakou určitou novinku a myslím si, že to zase byl jenom vlastně nízkonákladový release vydaný pouze na kazetě.
0: Ano, ale myslím si, že vyšlo reissue, to je nová vec vlastně. Ano, vyšlo to iba na kazetě, ale vieš, ja si myslím, že tá resuscitácia toho labelu proste bola taká, že a teraz to nechcem nejako dehonestovať, že Andrew Holmes si na staré kolena povedal, že vrátim sa späť do svojich proste mladých čias a obnovím aktivitu tohoto proste labelu a budem vydávať takéto malokazetové presy pre pár kamarátov okolo, ktorí tomu rozumejú. A to mi je na tom vlastne akože extrémne sympatické. Tá snaha byť neambiciózny.
1: Vlastně o to víc, že já už jsem to naznačil a rovnou to doplním, že Andrew Halm je vlastně, co se týče té kinematografie, tak si trochu říct, že objektivně za to udělal vlastně do filmového průmyslu takzvaně jako největší díru. Myslím si, že režíroval vyloženě nějaké jako celovečerní filmy, co se dostali i do kin a td. A určitě vlastně to, co říkáš, že to je vlastně taková jako, ne kratochvíle, ale vlastně jako nějaká prostě jako oddanost třeba těm někdejším fanouškům, tak určitě je samozřejmě výmluv na to, že kdykoliv si s ním najdeš jako rozhovor, co se týče právě té jeho jako filmografie, tak tam vlastně vůbec nepadne zmínka o tom, že by vlastně ještě vůbec hrál, nebo že měl jako nějaké vydavatelství.
0: Jasné. Ako myslím si, že toto byly také dvě oddělené věci pro něho.
1: Takže respekt, že vlastně pořád provozuje jako takovou okrajovou věc, byť už vlastně dosáhl nějakého pomyslného jako vyššího stupně.
0: Ale vieš, ako je to s tou bohémou, filmovou, muzikantstvou, furt sa to nejako prepájalo. Však to vieme aj z vlastnej skúsenosti. No a ja som teraz vlastne ďalší track, čo vlastne teraz budeme hrať z takej remixovej kazety, ktorej názov si teraz neviem vybaviť.
1: Je to The Collapse of Ancient Funk.
0: Áno. Je to vlastne remixový počin, kde projekt Son of Sam má nejaké remixy alebo nejaké extended verzie a vyšlo to vlastne ako na tomto labeli. No a čo si o tomto naozaj ako myslím, tak to si povieme potom, ako si to pustíme. Takže počúvaš Kolidarity Thing.

0: Posloucháte Kolej Tenfing a dneska se bavíme výhradně jenom o labelu Final Image a tohle byly Son of Sam, tudíž mimo jiné jedna z těch ranějších nahrávek zmíněného labelu. Jsme v roce 1985 a jsme v takovém trošku elektronickém synthpopovém období ještě, trošku i industriálním by se dalo říct.
1: Ano. Má to takovou blíkovou industriálnou atmosféru, ale zároveň tam počuť celkom funky grooves, by som povedal. Taký zvuk typický jako pre tú dobu, keď vlastně ten industriál a dub a synthpop oni kolidovali do takého prostě jakože jedného celku a bylo jako vtedy dost veľa kapel, ktorí hrali takýto štýl, by som povedal. Čo povedať o tejto kapele, okrem toho, že má veľmi sympatický názov, ktorý si zvolili po známom New Yorkskom masovom vrahovi, ktorý sa takto podpisoval vlastne neskôr 70. roky Son of Sam, keď proste chodil a vraždil ľudí po uliciach New Yorku. Vlastne.
0: To je samozrejme sympatický.
1: A že vraj mu to prikázal pes.
0: Ale to, môže sa stát?
1: No, že vraj mu to prikázal pes, aby to robil. Ale to sa potom neskôr vyvratilo. Ale toto je rabbit hole, do ktorej by som teraz akože veľmi nerad išiel. Každopádne, aj keď sa pozrete na vizuály tejto kapely, tak sú dosť radikálne, sú to revolvery. Ale politicky sú mi veľmi sympatickí. Vyzerá to tak, že ako väčšina iná kapel, ktoré v Líce v tej dobe vznikali, tak Líc bolo vždy veľmi politické mesto, čo sa týka proste aj punku a aj týchto vecí. A toto tiež vyzerá, že toto bola celkom politická kapela vlastne. Že...
0: Jo, my sme koukali, že vydali takový maxi single, co se jmenuje, samozřejmě tady si můžeme bavit o nějakém mansplainingu a tedy, ale 12 palet se jmenuje Dangerous Age for a Woman.
1: Ano, ale keď se pozřeš na obal tak, toho, na cover toho albumu, tak je to rozhodně velmi emancipovaný. Emancipovaný obal, je tam klasická revolučná hvězda a ženský symbol so vstýčenou pesťou.
0: Takže... A vlastně, když se na to tak koukám, jako souhrně na ty covery a toho celého stvárnění, včetně tady té úplně teda první kazety, co vyšla právě na Final Image, tak jsem si vlastně vzpomněl, mě to teď ani nenapadlo, na Fetuse, tím ten způsob, který měl vlastně sjednocené ty desky a kdy vlastně z takových těch jako nebezpečných symbolů tak je zasazoval do nějakého jako popkulturnějšího kontextu, takže to mělo takovou jako nadsázku zajímavou.
1: Jinak zdá se mi to, alebo Fetus bude teraz někdy v Čechách, alebo bude vydávat nový album.
0: No, jestli to nebude hoax jako třeba Black Cray a podobně, tak super, to samozřejmě jdeme.
1: Rozhodně si J.G. Tyrvela dá naživo hocikedy, já jsem jeho velký fanošek, však keď si to aj nebol, tak jsem toho tu púšťal dokonca v tomto rádiu.
0: A to je pravda,
1: pod
0: jiným jménem.
1: Každopádně, jakože jinak musím povedať, že tato remixová kazeta, z ktorej to vlastně vzýšlo, tak je tam zo pár válov, které by som v živote nikomu dobrovoľne nepustil, lebo sú extrémne zlé, ale zase na druhej strane je tam zo pár takýchto vlastně skvelých a výborných pesniček. Že škoda, že to je zachované iba v takomto kazetovom zázname, že by bolo akože pekné, keby sa to nejako zvukovo vyčistilo. Není to rozhodne ako požiadavka, má to aj takto svoju charizmu, páči sa mi to, ale počuť tam proste akože niečo také zaujímavé, presahujúce, unikátne.
0: Uvidíme, z jakých všech krabic Final Image teďka sfouknú prach, jestli budú nejaké reedice.
1: Mohli by. Toto,
0: už sa nejaké dve objavili, takže tohle by bol úplne vhodný adept, samozrejme.
1: Toto by som uvítal okamžite. Okamžite by som to uvítal na nejakom príjemnom formáte, ako je vinyl a na ničom inom vlastne. Takže tak. No, ale my nebudeme moc vykecávať, pretože mám pocit, že zase nám uniká troška čas a máme tu krásne pesničky.
0: Dáme teď takový radikální skok.
1: Áno, a musíme vás teraz bohužiaľ troška prichystať na to, že sme to zle otagovali. Není to Daniel Avery, ako by sa mohol tešiť istý člověk z tohto rádia.
0: Ano, to byl ten důvod, proč tady na mě kabal valil oči a vlastně do jisté míry ho určitě chápu.
1: Že prečo tu ideme hrať Daniela Averyho? Nie, Daniela Averyho hrať nejdeme. Ideme hrať Johna Averyho, ktorý je tá lepšia verzia zo stajne Avery. Počúvaš Kolej Tenfing.

0: Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
1: Presne tak, počúvaš Call it anything na Rádiu 1. Ja, Andrej Kabal, spoločne s Tomášom. Sa tu dneska hrabeme v britskom labeli Final Image. Akurát nám tu dohral John Avery. Áno, presne tak, John Avery, nie Daniel Avery. A jeho klavírna kompozícia s názvom Nighthawks. Čo si môžeme o tomto anglickom performerovi a skladateľovi povedať je to, že mimo to, že sa venoval vždy hudbe pre divadlo a film, tak bol takisto členom aj sheffieldské formace Hula.
2: Přesně tak. My jsme si to udělali takový celkem radikální skok, co se týče katalogu toho labelu, protože samozřejmě žánrově jsme přeskočili od nějakého syrového špinavého synthpopu teďka k úplně jako minimalistické zimprovizované kompozici na klavír. Každopádně od těchto dvou nahrávek nás dělí pouhý rok, takže vidíte, jaký vlastně shift pak nastal vlastně co se týče nějaké natury toho labelu. Každopádně, ale abych to stejně spojil, tak ten John Avery, jak si říkal, tak hrál v kapele Hula, která vlastně ještě ale jednou nohou určitě v nějakých těch jako trošku industriálních postpunkových a jistě by šlo říct víc, ještě víc žánru, tak v těch vodách jednou nohou jako stála. A nutno říct, že vlastně Hula, pokud se nepletu, i nějakou dobu spolupracovala s Cabaret Voltaire a vím, že třeba jeli turné z Depeche Mode, takže rozhodně si myslím, že John Avery se může samozřejmě pyšnit tím, že měl tato své období dokonce i jako nějakým způsobem jako odžité. A každopádně, co se pak týče té čistě solové tvorby, tak jakožto samouk, tak samozřejmě začínal tady těmi více než minimalistickými a improvizovanými kompozicemi. Zase určitě nutno zmínit, že to byl vlastně nějaký, myslím, že tohle je pouze pomyslný soundtrack vlastně k filmu, při nejmenším ten film nikdy nevyšel a je to opět další taková jako prostornější, experimentálnější, vlastně dost jako taková věc v rámci toho Final Image.
1: A stále tam vlastně, jako počuješ to jeho tvorbe, taký ten cinematický narratívny presah, že jsou ty prostě ty veci, že mají nějaký narratív u sebe. Já osobně jsem velký fanoušek jeho albumu.

0: Tak, dohrávali nám tu UV Pop a Be Yourself, taká ich minimalistická kompilácia, ktorú vlastne label Final Image vydal na svojej prvej releaseovke s názvom Beyond Entertainment.
1: Minimalistická spíš tým obsahem, pretože protože dohromady má asi hodinu. A přesně byl to takový zvláštní první výkop, kterým vlastně to vydavatelství naznačilo směr, kterým se v budoucnu nebude ubírat. Každopádně zaznělo na něm spoustu vlastně dneska řešených věcí, ale ne, samozřejmě si trochu dělám srandu a určitě musím k tomu zmínit, že třeba třetina těch věcí tak vlastně už nefiguruje v takovýchhle jako na takovýchhle industriálních třeba a vlastně takových jako špinavých vlnách. Objevují se tam takové třeba, já myslím, že někde v půlce se tam objeví fakt taková jako hodně eterická smyčka na flétnu a teda právě, že tam začínají prosekovat takovéhle žánry, jako kdyby se vlastně už v tom roce 84 zkrátka na tom labelu už jako probíhala nějaká znuděnost vlastně všemi těmi žánry, kterých bylo taky jako ruku na srdce všude nicméně určitě stojí za zmínku, že tahle ta kompilace Beyond Entertainment

0: Payment a ještě pak následující kompilace Nightlands, tak jsou takové hodné a zlé dvojče a za mě vlastně úplně jakoby gro tohohle labelu. A určitě pokud nejste úplně jako ryzími fanoušky třeba, no, nebo fanouškostvem ambientní a experimentální hudby, tak doporučuji tyhle dvě, protože tady je zároveň samozřejmě naprosto pochopitelné, pokud se vám nechtějí poslouchat dlouhé kontemplativní písy, tak tady vlastně je to nějakým způsobem vlastně vyselektované, takže je to hodně pestré, obzvlášť u téhle kompilace, ale samozřejmě i u kompilace Nightlands a vlastně je to nějakým způsobem wholesome.
1: Ano, je to rozhodně wholesome. Možná, že tí traja členovia, ktorí za tým labelom stali sa, že jeden mal rád New Age, druhý mal
0: taký
1: rád
0: možnosť.
1: Industrial Noise a nevedeli sa akože nejako dohodnúť, pretože naozaj je tam veľmi široké zvukové rozpete. Ale vzhľadom na to, aby sme si napravili náš čas, tak sa nebudeme môcť k tomuto už asi vyjadrovať. Počuť je niekedy ako stokrát si prečítať, alebo jak to je? Neviem, to je jedno.
0: Máme šťastie, že vysíláme dneska zrovna takové objektívne za to nejtižší veci, takže no, můžeme nechat takhle mluvit a vy si aspoň jejich poslech řádně užijete místo toho, abyste nás museli ustavičně poslouchat.
1: Takže valí se na vás další track z labelu Final Image s názvem Team Story The Moors.

0: Tohle byl Tim Story a jeho minikompozice The Moors z kompilace vyšle roku 1988 Nightlands, vyšle na labelu Final Image, o kterém se dneska bavíme.
1: Ano, a keď se vlastně pozrieš na interpretov na této kompilácii, tak je to velmi úcty, tam je velmi úctyhodný počet lidí, kterých máme rádi a uznáváme, že to máš.
0: Mm-hmm. Je tam teda mimo jiné řada lidí, o kterých jsme se dneska už bavili, ale mimo jiné je tam třeba raný Muslim Ghost. Mm-hmm. Jsou tam Gush třeba, o kterých myslím, jsme se dneska zmiňovali, jsou tam Newt Colm a další takové, řekl bych i trošku atypické.
1: Bourbon is Clock například, čo jsou vlastně jako těž také legendy pre mě z té doby, takže rozhodně Human Flesh. Fakt, že skvělé věci, že naozaj, že tu si myslím, že já si jinak myslím, že Muslim Ghost byl velmi ovplyvněný týmto labelom možno, ako budeme počuť, keď si budeme púšťať na záver jedného interpreta, který, nebudem však o tom prezradať viac, ale každopádně myslím si, že tento label byl velmi vplyvný na takú ambientnější, tribálnější, jako keby vetvu industriálu, že?
0: K té tribálnější větvi, to samozřejmě budete znát. Záskou ten pojem samotný je trošku problematický, ale je to jenom takový jako deskriptivní, jako žánrový pojem a navíc v tomhle případě vlastně trošku jako hodně nacezený, protože ten tribální element zrovna u tohle labelu konkrétně znamená, že tam slyšíte třeba Tom's Drum Machine s nějakým laciným reverbem, jo. Takže to je třeba ta tribální stránka, takže zcela s nadsázkou.
1: Áno, není to Muslim Ghost, určitě. No, ale pojďme si pustit ještě předtím, ako sa vrhneme do úplného prúdu krásného prostě ambientu, tak si pustíme ještě jednu kapelu, která mala dosť veľké ambície ináč a na tomto labeli tiež vlastně vydávala. Táto kapela sa volá Pump a pustíme si od nich track s názvom Blind.

0: Posloucháte Quality Riffing a tohle byla předposlední skladba, kterou vám dneska pustíme. Probírali jsme postupně katalog labelu Final Image a tohle byla kapela Pump.
1: Ano, ano, konkrétně pesnička Blind z jejich albumu The Decoration of the Duma Continues, který se vyznačuje jako keby takým prechodom vlastně mezi ambientom a nějakou takovou búchacíou industriálnou elektronikou.
0: Je super, že se nám to vlastně podařilo aspoň v případě nějakého interpretstva vlastně jako spojit nebo kapely.
1: No a musím teda povedať, že je to velmi vydarený taký skrytý drahokam. Je to fakt, že výborný album, kde nájdete zo pár naozaj výborných pesniček, kde už ale tak počuť všelijaké vplyvy, či už je to nejaký ten dub, disco, taký proto-shoegaze, proste noise, že je tam naozaj ako keby taká zmes vplyvov, ktoré fungujú strašne krásne dokopy, že je to ako keby taký obraz doby a naozaj ten názov, že Left Field Experimental tech sa tomuto albumu úplne brutálne hodí. Takže kapela skvelá, tiež to nejak úplne extrémne ďaleko nedotiahla, ale v rámci lokálnej scény boli matadormi.
0: Za nás to dotáhla, kam to jenom lze.
1: Na Radio 1, áno.
0: My vás dneska tak trošku terorizujeme s těmi všemi různými žánry a podžánry, tak já bych určitě zmínil dva příklady, kdy si z toho vlastně sami aktéři Final Image, labelu, o kterém se dneska bavíme, dělali legraci. Vlastně Tim Story, předchozí interpret, tak ten spolupracoval s Cluster a ty tak jako s ústou, ale trošku i posměšně nazýval jako nebeskou hudbou, kterou někdo skládá na kávovar. A stejně tak vlastně věc, kterou si teďka pustíme, což budou o Yuki Conjugate, tak ty vlastně o své hudbě i vlastně o drtivé většině hudby, která vycházela a vlastně stále vychází na labelu Final Image, tak jí nazývali Dirty Ambient, což je velice krásný výraz.
1: Já bych chtěl povedat, že album Into Dark Water, z kterého si budeme púšťať ukážku, je jeden z velmi intenzívnych a skvelých príkladov takého raného tribal ambientu. Musím povedať, že veľmi príjemné prekvapenie, keď som tento album počúval. O to príjemnejšie, že vyšlo Reissue, ktoré si asi rozhodne zadovážim, pretože niektoré tieto pieces na tomto albume sú načasové, to naozaj skvelé. A myslím si, že takí interpreti ako Muslim Ghost sa z tohto albumu asi možno aj niečo naučili, že?
0: Sporadicky i o Yuki Conjugate aktuálne vystupují, takže nemeškejte, sledujte znovu zrozený label Final Image a pojďte si s námi poslechnout závěrečnou věc, je to takové už teda dříví delsa, protože je to samozřejmě takový nejvíc stěžení a taky nejčastěji se vyskytující projekt v rámci katalogu vydavatelství Final Image.
1: A my vám děkujeme za posluch, budeme se počuť o 2 týždne, nachystáme si nějakou speciálnu témičku možno, alebo si popušťáme len pesničky, které se nám zapáčili za posledný mesiac. Každopádně ostávajte s námi, počúvajte Quality Riffing a hrabte se v hudbe, hrabte se v archivoch, milujte hudbu. Zdravíte, Andrej Kabal.
0: A Tomáš, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
1: Paní Tlučhořová.
2: No.
3: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, který prostě jenom hrabou pod sebe.
4: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
5: Buďme o poznání méně neurvalí.
6: Na to už je příliš pozdě a...
2: No tak pana Lábu se s ním dělal párkrát, jenom tady, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové to blázinné herec, no v té televizi ten dneska kvěc je rudej.
7: Šťastní, ať jsou všechny bytosti.
8: Hezký večer, posloucháte Rádio 1, je pár minut po 21. hodině, to znamená, že začíná diskuzní pořad Zátiší. Od jehož mikrofonu vás nese zdraví Aleš Vojíř. Jaká situace aktuálně panuje v Gaze? Ve kterých oblastech světa je nyní nejvíce potřeba pomoci lékařů bez hranic? Jaké konkrétní dopady má politika Donalda Trumpa jak na situaci migrantů v Americe, tak na celosvětový humanitární sektor? O praktickém fungování, poslání i historii Mezinárodní zdravotnické a humanitární organizace Lékaři bez hranic se v Zátiší na Rádiu 1 budeme bavit s ředitelkou české pobočky Silvou Horákovou. Hezký večer.
9: Dobrý večer.
8: A také s účastníkem 8 misí, lékárníkem Stanislavem Halíčkem, který je s námi spojen po telefonu. Slyšíme se, Stando, dobrý večer.
10: Dobrý večer, slyšíme se velmi dobře.
8: Pár slov o mých hostech. Silva Horáková vystudovala podnikovou ekonomiku na Univerzitě Tomáše Bati a rozvojový management na The Open University ve Velké Británii. Přes 6 let strávila v rámci rozvojové a humanitární práce na Kavkaze, v Rusku, v Gruzii, v Abcházii. Pracovala pro organizaci Člověk v tísni a jak již zaznělo, je nyní ředitelkou České kanceláře Lékařů bez hranic, a to od roku 2020. Stanislav Havlíček vystudoval farmacii na Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Mezi lety 2007 a 2011 působil jako prezident a poté jako viceprezident a nyní je pořád členem předsednictva České lékárnické komory. Jak už zaznělo, účastnil se již 8 misí Lékařů bez hranic, k tomu se určitě dostane, nebudu je všechny vyjmenovávat, ale byla mezi nimi i zmíněná Gaza. A ze svých misí, pokud by posluchače Rádia 1 dnešní rozhovor zaujal v Zátiší, tak napsal i 2 knihy. Platí pořád, Stando, že 2, nebo už je na cestě 3?
10: Já si myslím, že jsou 4.
8: Tak vidíte, já jsem čerpal ze starších informací, neuvěřil jsem si, takže už 5 knih a za minimálně jednu z nich, za Hlas větru, získal cenu Hanzelky a Zikmunda 2021 v kategorii Cestopis roku. To sedí už, Sando?
10: Ano, to je v pořádku.
8: Hosti dnešního Zátiší jsou představení, nicméně velmi krátce se na začátek. Představíte krátce i Lékaře bez hranic?
9: Určitě, velmi ráda. Děkuji za pozvání. Vy už jste trošku řekl, že jsme teda, jste uvedl spoustu těch přídavných jmen, že jsme mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace. Byli jsme založeni v roce 1971 a co je zajímavé, protože pro mě je to 4. organizace, pro kterou rozvojová a humanitární, pro kterou pracuji, ona je... zajímavá, mimo to, že je skvělá organizace, tak je zajímavá tím, že ji v té době, v 70. letech, založila skupina lékařů a novinářů a s cílem nejenom poskytovat humanitární a zdravotnickou pomoc, ale i o těch konfliktech a zapomenutých krizích informovat. V 70. letech tohle nebyla vůbec praxe. A ta obvyklá praxe byla, humanitární organizace má dělat svoji práci, ale dál už nějak o ní nemluvit. Jo? A v tomhle byli Lékaři bez hranic průkopničtí a přišli právě s tím konceptem, podívejte se, ale teď je potřeba i o tom hovořit a vyzývat mezinárodní společenství k nějakém řešení. Teď už to je mnohem větší praxí, humanitární organizace to dělají, hovoří o kontextech, co se děje, ale v té době to bylo průkopnické. No a kdybych měla říct ještě kratičce, protože samozřejmě o Lékařích bez hranic se dá mluvit dlouhé hodiny, tak v podstatě máme globální přesah, fungujeme asi v 75 zemích světa a ta humanitární a zdravotnická pomoc je různorodá. Můžou to být samozřejmě základní lékařská péče, chirurgická péče o matku a dítě, léčba opomíjených nemocí, psychologická podpora a tak dále. A co bych ještě chtěla zmínit, občas si lidi myslí, že Lékaři bez hranic jsou jenom lékaři, ale vlastně i na to, aby vám fungovala nemocnice, potřebujete celou plejádu dalších profesí. Takže těch zdravotnických i těch nezdravotnických potřebujete, já nevím, personalisty, architekty, logistiky, bezpečnostní specialisty a tak dále. Takže tohle bych ještě zmínila. A poslední, co mě ještě napadá, že asi jenom, nejenom, no to není jenom, ale třetina kontextů, kde pracujeme, jsou aktivní konflikty, mm-hmm. ale pak jsou to i kontexty typu epidemii nebo kontexty, kde se udála živelná pohroma. Mm-hmm. No, například zemětřesení nebo záplavy a tak dále.
8: Jeden z těch aktivních konfliktů mm-hmm. je ten, který je asi, o kterém je teď slyšet nejvíc.
9: Ano.
8: A to je Gaza. Dá se říct, že tam je nyní vaše pomoc nejvíce potřeba. Já vím, že v některých rozhovorech předtím jste říkala, že neradi vypichujeme jednu z těch 70, ale kdybychom se, že stejně asi první, dejme tomu třetinu, se budeme bavit o Gaze, tak jak je Gaza z vašeho pohledu důležitá, to, co se tam děje, a ta vaše pomoc, jak je tam důležitá?
9: Tak je samozřejmě důležitá a máte pravdu, opravdu bych chtěla podotknout, že neradi srovnáváme. Já nerada opravdu srovnávám, že krize jedna je horší než krize 2, protože by to vlastně bylo nefér k těm mm-hmm. lidem, kteří mají, jo, zažívají utrpení a potřebují pomoc v té krizi 2, jo, jako kdo nám dává právo tohle srovnávat. Asi. A navíc třeba můžeme říct, že Gaze je aspoň věnována pozornost mm-hmm. mediální a politická, kdežto je spousta jiných konfliktů brutálních, třeba v Súdánu, o kterých jako je těžké je dostat vlastně nějak do éteru, do veřejné diskuze, ale je pravda, že samozřejmě to, co se děje v Gaze, je brutální, je to místo velké zkázy, velkého utrpení. Nedávno jsem někde říkala, že je tam nedostatek v podstatě všeho, co se týče lékařské pomoci, co se týče potravin, co se týče elektřiny, co se týče benzínu, co se týče pitné vody a tak dále. Ale čeho je tam dostatek, je bohužel lidského utrpení. A co se týče samotné humanitární pomoci, tak přece jenom pro provozování nebo poskytování humanitární péče máte, nebo pomoci máte mít nějaké podmínky. Mm-hmm. Aspoň nějakou třeba bezpečnost pro pacienty a pro zaměstnance. Jo, a přístupy k humanitárním dodávkám a tak dále. Je toho vícero. A tady opravdu jako nemáme normální podmínky pro humanitární pomoc.
8: A působíte teda stále?
9: Působíme tam.
8: A v pásmu Gazy nebo poblíž pásma Gazy?
9: Ne,
8: ono dostat se přímo tam?
9: Přímo v pásmu Gazy působíme. Máme kolem 1000 zaměstnanců, což jsou místní kolegové, a kolem 35 zahraničních spolupracovníků. A je to, jak jsem říkala, jsou to hlavně jako zdravotnické profese. Zároveň myslím, že jsme aktivní ve 4 nebo 6 lokalitách, co se týče jako nemocnic a klinik. A ten typ péče, co poskytujeme, je zase jako široký, ale to hodně v závislosti právě i na našich možnostech. Protože jak já jsem tady naznačila, obrovským problémem je nemožnost humanitárních dodávek do Gazy. Takže i my jsme limitovaní, protože prostě se nám nedostává léků a zdravotnického materiálu. Ale jenom abych krátce řekla, tak poskytujeme základní lékařskou péči, chirurgickou pomoc, péči o matku a dítě, psychologickou podporu, také dodávky pitné vody, ty zajišťujeme. No, a myslím, že ještě mě také 2-3 oblasti, které si teď přesně nevybavím.
8: Když se ostatně obrátím na vás a vrátíme se k pásmu Gazy, kde vy jste byl loni jeden měsíc, někde, pokud se nepletu, na přelomu února, března nebo dubna, tak z vašeho pohledu, jak tam vypadala ta situace tehdy a z toho, co se teď dozvídáte třeba od vašich kolegů, jak se to změnilo za ten rok a půl?
10: Já jsem tam byl na přelomu od poloviny února do poloviny března 24. Já se maličko vrátím k tomu, co to pověděla Silva, protože já si myslím, že ty naše projekty v Gaze jsou extrémně důležité právě kvůli té druhé roli Lékařů bez hranic, a to je poskytování svědectví přímo z toho místa, protože my máme nějaké zprávy z Gazy a ten mediální prostor je určitě plný zpráv, nebo ne plný, ale existují v něm zprávy z Gazy, ale velmi se nedostává těch přímých svědectví právě proto, že tam mnoho těch novinářů nezůstalo. Tak to je jeden důležitý důvod. A ten druhý je, a to si myslím, že je extrémně důležitý bod, a to, že v posledních letech se množí útoky na zdravotnická zařízení a humanitární pracovníky obecně. A Gaza je rozhodně těch případů za minulý rok víc než polovina připadá právě na pásmo Gazy, což je odstrašující příklad toho, kam se ty válečné konflikty posunuly. A když se tedy vrátím k té své roli v loňském roce, tak tehdy jsem si myslel, že to je prostě hranice lidských schopností a možností poskytovat péči v takovém kontextu při neustálém mrčení dronů a při neustálém bombardování. A já musím říct, že ty raketové střely dopadaly ve vzdálenosti i menší než kilometr od těch míst, kde já jsem pracoval nebo bydlel. Mm-hmm. A tehdy vrcholilo to krátké období asi 2 nebo 3 měsíční, kdy do Gazy proudilo velmi omezené množství zásob. A tehdy jsem si myslel, že to skutečně ta hranice těch krizových momentů. Ale to, co sdílíme a vidíme teď, tak to je násobně horší. A ti lidé v tom vlastně žijí už vlastně skoro 2 roky. A v tom období, kdy já jsem tam byl, tak to bylo zhruba 5 měsíců od začátku toho celého konfliktu, respektive tohohle posledního konfliktu. A místní lidé si ještě udržovali jakýs taký, řekněme, nechci říct jako dobrou náladu, ale vidinu toho, že se to přežene a bude to už jenom lepší. Ale tohle se v průběhu posledního roku ztratilo a ta naděje se hledá těžko. My to máme v současné době kolegyni, která poskytuje nějaké zpravodajství a byla tam před 3 měsíci a teď se tam tedy vrátila. A no, před 4. A popisuje výrazné změny jak v tom psychickém rozpoložení našich kolegů, tak i v tom jejich fyzickém stavu. Všichni jsou výrazně pohublí. My už jsme to zmiňovali opakovaně, že někteří lidé v Gaze nejedí celé dny a naši kolegové třeba mají 1 jídlo na den, někdy i 1 jídlo za 2 dny. A to jsou vlastně nepouspokojivé zprávy, včetně toho, že se my se s těmi našimi projekty neustále stěhujeme z místa na místo, takže nejenom ti vnitřně vysídlení, to znamená uprchlíci v rámci Gazy, ale i ta naše zařízení se přestávají fungovat a musí se stěhovat. A to jsou strašně složité podmínky pro poskytování jakékoliv humanitární pomoci.
8: Hmm. Takže zahraniční spolupracovníci se tam mohou tykon dostat? Já jsem žil v tom, že ty hranice jsou tak téměř hermeticky uzavřené, že se tam nejen pomoc, ale ani lidé nemohou dostat, tak vám se daří spolupracovníky, zjednodušeně řečeno, ze západu.
10: Ona už to Silva říkala, že my tam máme v současné době asi 35 pracovníků, kteří svým způsobem rotují ty pozice, ne, že by tam byly všechny, které potřebujeme, ale jsou tam nějakou omezenou dobu, stejně jako jsem byl já, tak já jsem tam byl 1 rotaci, protože ten farmaceut může chvilku působit distančně, ale ty klíčové profese musí být na místě, takže se nám daří v tom omezeném, řekněme, skeletovém týmu ty pozice obměňovat. Nevím, v současné době, jestli je to 4 týdny nebo 6 týdnů, to asi se hlaví.
9: Je to kolem těch, přesně jak říkáš, no, 4 až 6 týdnů a není to jednoduché, samozřejmě musíme získávání povolení, byrokracie a tak dále, tak je s tím spojená a jak říká Standa, je to jaké psy skeletové módu, někteří i naši kolegové, které bychom tam potřebovali mít, tak například komunikační pozice, tak ty se tam nedostanou. A zároveň, já bych tomu ještě teda plynule přešla na ty humanitární dodávky, které prostě v tomhle je to hrozné, protože vem to tak, že jsou kilometry řad za hranicemi zaparkované kamiony plné humanitárních dodávek, potravin, léků a nemůžou se dostat dovnitř. Před 7. říjnem tak pro ilustraci se do Gazy dostávalo na 500 kamionů denně. Mm-hmm. A teď jako stěží, když jsou to jednotky kamionů, které se dají, myslím, že z posledních informací, co mám od kolegů, tak za poslední, nevím, 2 týdny jsme tam dostali 1-2 kamiony s nějakými základními antibiotikami a základním lékařským materiálem, ale je to hluboce, hluboce nedostatečné.
8: že Izrael by chtěl ze svého pohledu dostávat humanitární pomoc skrze humanitární nadaci pro Gazu, ano. Pokud se nepletu, kterou by víceméně organizoval Izrael, ale proti ní se zrovna vy jako Lékaři bez hranic jste se vymezili proč?
9: Vymezili jsme se proti ní velmi silně a z velmi dobrých důvodů, protože tady ta humanitární nadace, nebo jak to nazývají, nemá absolutně nic společného s poskytováním profesionální a důstojné humanitární pomoci. My jsme dokonce teď, myslím, před týdnem, před pár dny vydali k tomu i zprávu a vycházeli jsme z toho, že je to nebezpečné místo. V současnosti jsou 4 místa pouze, navíc jsou v takzvaných červených zónách, to znamená, že jsou v těch militarizovaných, jsou daleko. To znamená, že někteří lidé musí dojít na to místo třeba až 10 kilometrů pěšky. A je to absolutně nekoordinované a hlavně nebezpečné, protože to asi posluchači ví i ze zpráv, byly situace, kdy se střílelo a kdy lidi umírali. Mám statistiky od kolegů, který hovoří kolem asi 600 lidí, kteří zemřeli, kolem 4000 lidí, kteří bylo zraněno. A my sami jako Lékaři bez hranic jsme ošetřili v důsledku právě zranění u tohoto distribučních center na 1400 lidí. Jo. Mm-hmm. A z těch 1400 lidí, co byli přivezeni k nám, tak 26 bylo prohlášeno za mrtvé. No to je přece strašné. Já jsem se na ten report dívala a na konci my máme udělanou takzvanou scorecard, tak jako v příloze, která jako hodnotí, protože když děláte, to je taky nějaká věda, jo, když děláte humanitární pomoc a děláte distribuci lidem humanitárních dávek nebo jídla a tak dále, tak jsou nějaké principy, které potřeba dodržovat. Například právě ta bezpečnost. Například to, že se to dostane k těm nejslabším, což můžou být ale třeba seniori, imobilní lidi, lidi s postižením. Jak ty se mají dostat někde 10 kilometrů daleko? Jo. Takže několik takovýhle důstojnost, zachování důstojnosti, bezpečnosti a tak dále, férovosti. A u toho všeho tam vlastně bylo napsané anglicky failed, failed, failed. Prostě jako, že to nebylo dodrženo. Takže opravdu tady jsou hodně validní, i to nebezpečný způsob, je to v podstatě, ty lidi jsou postaveni před, trošku zvyšuju hlas, protože ve mně to teda hodně budí emoce. Ti lidi jsou postaveni prostě před rozhodnutím. Tak buď budu hladovět, a nebudu se vystavovat riziku, že budu zraněn, nelili zabit, anebo teda zkusím vyžebrat v podstatě, získat nějaký kus jídla, mouky, něčeho, ale vystavuju se nebezpečí, že třeba můžu být zraněn nebo jeli i hůř.
8: Když jsem se koukal na vaše stránky před dnešním zátiším, tak další dvě zprávy, které se tam měly, které se týkaly Gazy, byly první průzkum Lékařů bez hranic v Gaze. Úmrtnost dětí do 5 let vzrostla 10-násobně a druhá zpráva míra podvýživy je kritická. Jeden inkubátor sdílí i 5 novorozenců. Tak můžete popsat i to, co asi funguje na to, co asi většinu lidí se dokáže představit závažností situace, tak jak jsou na tom děti? Kromě tady těch dvou čísel, který jsem zmínil.
9: Je to ano, určitě naši kolegové bohužel přesně vidí vysoký nárůst akutní podvýživy u dětí do 5 let. Je tam každé, myslím, 4. dítě a plus ještě v tom, v té statistice jsou i těhotné ženy. A je to obrovský problém, protože to může způsobit nevratné zdravotní komplikace, co se týče zdravého vývoje dítěte. Prostě to už potom nevrátíte, to dítě může mít dlouhodobé zdravotní následky. Myslím, že podle odhadu OSN se to týká 9% dětí.
8: Jak byste reagovali na to, že samozřejmě tady ten konflikt je hodně ovlivněn i nebo se děje i na poli informační války? Mm-hmm. A když si vzpomenu, co se řešilo někdy minulý nebo předminulý týden, tak to byla fotka dítěte, které bylo hodně vyhublé, vyšly ty fotky v některém západním médiu, tak nevím, jestli to bylo v Bildu, nebo to bylo někde v anglicky mluvících zemích. A ve finále se ukázalo, že to dítě ano, bylo v hrozném stavu, ale že ten jeho stav nebyl způsoben podvýživou, ale byl způsoben spíš jeho onemocněním. A v tu chvíli se nesla velká kritika ze strany obhájců Izraele, že no vidíte, to je stejně propaganda, to je hamásovská propaganda.
9: Tak já si myslím, že tenhle konflikt je o... Obě strany konfliktu samozřejmě používají nástroje propagandy a znevažování informací si vzájemně. My jako Lékaři bez hranic samozřejmě jednak pracujeme se svými statistikami, které sbíráme, ale vždycky říkáme, ano, to je v našich klinikách, teď jsem udala třeba těch 1380 lidí, které jsme ošetřili v důsledku zranění u toho Humanitární Foundation. ale zároveň taky čerpáme samozřejmě data z agenturu OSN, které mají svoje metody, jak si je jako ověřují a vlastně novináři je jako přebírají. Ale jako samozřejmě, co se týče fotografií a informací, vždycky je potřeba tam být transparentní, no. Protože jinak přesně jak říkáte, pak to ta druhá strana zneužije nebo si vyloží po svém.
8: Dotaz na oba z vás. Jsme v České republice, tak jak hodnotíte prakticky bezvýhradnou podporu českých politiků Izraele a kroků vlády Binamina, Netanyahu a co děje cokoliv? Je pravda, že prezident Petr Pavel se vyjádřil před pár dny, že s tím není úplně spokojený. Zítra ve čtvrtek bych chtěl mluvit s premiérem Fialou a budu citovat prezidenta Pavla. Já se neliším v tom, že Izrael má naši podporu, že měl právo na sebeobranu, ale liším se v tom, že neschvaluji všechny kroky, které současný premiér podniká, myšleno premiér Izraele. To, co se děje v Gaze, vyžaduje okamžité řešení a akci, která povede ke zlepšení humanitární situace místního obyvatelstva. Nedá se to ospravedlnit tím, že stále ještě v Gaze jsou zbytky hnutí Hamás a že nebyla propuštěna všechna rukojmí. Stando, co na to říkáte? Jak to hodnotíte? Vy podobně jako prezident, nebo byste byl ještě
10: Já to hodnotím velmi podobně jako pan prezident, dokonce jsem moc rád, že tady je aspoň nějaký hlas, který souhlasí s tím, co my už říkáme vlastně poslední rok a půl. A Filova to možná komentuje ještě podrobněji, ale Lékaři bez hranic se přidali k té výzvě humanitárních organizací a sepsali ten otevřený dopis vládě a premiérovi. Mediálně to skutečně vypadá tak, že Česká republika má jenom ten jeden hlas silně proizraelský a já trošku bojuji, že kdykoliv se ozve kdokoliv ve smyslu utrpení palestinského lidu, a to znamená skutečně ty lidi v Gaze, ale oni částečně se to týká i Palestinců na západním břehu, takže dostane okamžitě nálepku pro teroristického, pro Hamas osoby. Ale tak to není. Já, když mluvím o svých zkušenostech, tak mluvím skutečně o utrpení těch pacientů. A znovu to souvisí s tím, o čem jste mluvili před chviličkou, že já, když jsem byl v Gaze a i moji kolegové, my nejsme novináři a naše práce není fotit si to utrpení. A mně jako zdravotníkovi je velmi nepříjemné fotit si utrpení našich pacientů. A mám i nějakou profesionální hrdost, abych to nedělal a nehoním se za těmi lajky, byť k negativní situaci. Takže a zároveň jsem si ale vědom toho, že ten příběh prodává i ta obrazová dokumentace. Takže mě samozřejmě vadí, že k tomu titulku je zvolená fotografie, která úplně neodpovídá té situaci, ale z vlastní zkušenosti vím, že těch pacientů, kteří tam trpí a těch podvyživených dětí je tam násobně víc než ta jedna jediná fotografie, která je navíc zatížena ještě nějakým biasem té doprovodné choroby. Ale i ty doprovodné choroby my nemůžeme léčit. My nemůžeme pro těch zhruba 10 000 dětí nebo 6 000 dětí, které vyžadují nějakou humanitární zdravotnickou evakuaci, protože prostě pro jejich zdravotní stav nejsou podmínky v Gaze vhodné na to, aby jsme je léčili. A nejenom my, oni potřebují daleko lepší servis než nadstandardní ve smyslu vybavení techniky, odbornosti. A my bychom potřebovali je evakuovat do nějakých jiných nemocnic za hranicemi pásma Gazy. A tohle všechno se obtížně komunikuje, protože ti lidé tam skutečně trpí a nejsou to jenom děti, jsou to i dospělí. Ten zdravotní systém je daleko za hranou kolapsu. Nemocnice fungují pouze, když mají elektřinu. Elektřinu mají pouze, když mají naftu. Pacienti se podvyživení léčí daleko hůř než ti, kteří mají aspoň bazální příjem potravy. To znamená, že my častokrát nemůžeme toho pacienta vůbec léčit, protože třeba chirurgická poranění, případná operace, ti pacienti vůbec nesrůstají, protože prostě mají tak málo bílkovin, že se jim ty rány nehojí a to ani ty, které už mají, ani ty, které to jim udělali při nějakém chirurgickém výkonu. A to jsou strašné případy, strašně obtížně komunikovatelné. A já prostě nedovedu přijmout tu tezi, že mají trpět lidé, kteří si kdysi před 20 lety zvolili Hamas. Oni ti si ho nezvolili. Ne ty, kteří se narodili v posledních dnech, týdnech, měsících a letech, a ne jejich rodiče, kteří tehdy nebyli vůbec, neměli to volební právo. Takže já si myslím, že tomu celému konfliktu by prospělo, kdybychom při jakékoliv komunikaci lidského pacientského utrpení a porušování těch humanitárních pravidel dokázali odbourat slova jako antisemita, terorista, a kdybychom skutečně mluvili jenom o tom humanitárním utrpení a u těch humanitárních pravidlech. Protože my to dokážeme velmi dobře u jiných konfliktů, ať už je to válka na Ukrajině, ale tady na Blízkém východě prostě za tu humanitární krizi ještě ji potahujeme filmem té politiky a té, řekněme, židovsko-palestinské otázky. A to si myslím, že tomu všemu škodí, a já se tomu snažím vlastně poslední dva roky důsledně vyhýbat, a přesto často dostanu právě tu nálepku, která rozhodně s ní nesouhlasí.
8: Říká v Zátiši na Rádiu 1 Stanislav Havlíček, s ním a se Silvou Horákovou z Lékařů bez hranic se bavíme o tom, kde lékaři hranic pomáhají, kde jim to jde, kde kvůli okolnostem to třeba tak dobře nejde. Za běžné situace bychom si v Zátiši asi pustili písničku, ale začínali jsme dneska trochu později a úplně se nehodí k tomuto tématu, které je opravdu těžké. Tak Silvo, kdybyste ještě reagovala na slova prezidenta.
9: Děkuju. No, já jsem chtěla jenom doplnit ještě, my jsme se v poslední době řekla bych, připojili k jedné iniciativě a jednu iniciativu jako veřejnou jsme jako začali. Stali jsme se součástí občanské iniciativy nemlčme.cz, kde opravdu jako lidé z řad známých herců nebo filozofů, nebo známých osobností a potom včetně i neziskových organizací typu NÁS nebo Amnesty International nebo Člověk tísně, tak jsme právě vytvořili taková podpůrná videa hovořili jsme právě o tom, co se v Gaze děje. A ta druhá iniciativa, o které mluvil i Standa, tak to bylo před asi 14 dny, jsme dohromady s Člověkem tísní a s Českým červeným křížem napsali otevřený dopis právě premiérovi Fialovi a členům vlády, kde právě jsme apelovali na to, že nejsme spokojení nebo že je opravdu tristní, jakým způsobem je nastavená česká zahraniční politika vůči humanitární situaci v Gaze. A kdybych to měla říct jakoby za sebe, jako jedním slovem, mě prostě chybí vyjádření nějakého lidství právě k tomu utrpení na místě. Jo, a to je opravdu jako jednostranný náhled na situaci, a to, že v oblasti vysoké politiky Česká republika dělala řadu kroků, které jo, blokovala různá, nebo neblokovala, hlasovala proti různým ujednáním, co se týče humanitární situace v Gaze, na půdě OSN, či v Evropské unii, či i nedávno, když byla iniciativa těch 29 zemí, tak co volali opět po zlepšení humanitárních podmínek, tak Česká republika se opět izolovala. Takže my vlastně v tomhle dopise voláme potom, aby jasně deklarovala a odsoudila porušování mezinárodního humanitárního práva v Gaze, a aby se zasadila Česká republika za to, aby se zlepšily podmínky poskytování humanitární pomoci.
8: Do teďka jsme probírali to, co se děje v Gaze. Když bych, Stando, se vás zeptal z těch vašich 8 misí, z toho v Gaze byly 2, pokud se nepletu, která z nich z těch 8, na kterých jste už byl, byla nejtěžší a proč?
10: Gaza je extrém, který nemůžu označit za nejtěžší, protože už jsem věděl, do čeho jdu. Takže pro mě osobně byla nejtěžší mentálně asi mise v Bangladeši, což bylo krátce po té krizi, kdy z Barmy, z Myanmaru do Bangladeše utekly 100 000 lidí. V současné době je to víc než 1 000 000 lidí, kteří utekli po etnických čistkách. A já jsem pracoval takhle skoro okolností. Je v Bangladeši největší uprchlický tábor na světě, i když dneska se mu vlastně prakticky blíží i ta Gaza. Ale tehdy to bylo skoro 600 000 lidí v táboře Kutupalong a v sousedství to bylo dalších asi 300 nebo 400 000 lidí. A já jsem pracoval v táboře, který dohromady měl zhruba 100 000 lidí. Byly to tři takové tábory slité v jeden. A na to jsem rozhodně nebyl připravený, protože ta zkušenost je nepřenositelná. Já říkám s oblibou, že Česká republika je rozdělena na úseky 5 čtverečních kilometrů, kdy mezi to jsou 4 vesnice a mezi nimi jsou pole a louky, možná nějaký lesík. A na tom území najednou běželo 100 000 lidí ve stanech. Mm-hmm. A tohle si jako dovedeme představit, kdekoliv jedeme po české krajině mezi vesnicemi, tak bych doporučil každému se zamyslet, když vidím na horizontu další vesnici, tak od mýho místa na tom poli, který je mezi náma, by prostě byl stanový tábor pro 100 000 lidí. A tohle pro mě byl obrovský šok. Jednak ta lidská koncentrace, jednak podmínky, v kterých ti lidé žijí. A poprvé jsem byl konfrontován s tím, že naše humanitární práce nejsou jenom, já jsem samozřejmě farmaceut a mám na starosti léky a zdravotnický materiál, ale ty naše první kroky vedou k tomu, abychom těm uprchlíkům, lidem v těch táborech, zajistili přístup k pitné vodě a taky se postarali o to, aby ta voda měla kam odtýkat a ta čistá, respektive ta špinavá, nekontaminovala tu čistou. Tohle byl můj první střet s takovým

0: dělová, kdy jsem si teda v těch prvních dnech a týdnech opravdu sáhnul na dno. Ale Gaza se tomu velmi blíží a tou délkou toho konfliktu a navíc s kombinací s tím válečným stavem a těmi boji a těmi zraněními těch lidí je technicky určitě mnohem intenzivnější a horší, ale ta Bangladeš, nebo bangladešský tábor byl první tou zkušeností, takže mě zasáhla víc.
1: Bál jste se někdy o život a je případný strach o život, pokud není paralyzující, dobrý k tomu, abyste byl opatrný a neudělal nějakou zbytečnou chybu?
0: Myslím si, že kdo se nebojí, je blázen a nemá na těch misích co dělat. Opakovaně si to potvrzujeme s kolegy. Takže samozřejmě mám určitý respekt, ale abych ho zvládal, tak jsem si vytvořil takový mentální můstek, protože u Lékařů bez hranic a předpokládám, že v každé takové podobné organizaci my děláme to, pro co jsme tam určeni. Já jsem farmaceut, tam mám na starosti ty lékárny a tu distribuci zdravotnických prostředků a léků. A jsem tam v profesionálním módu, takže se starám jenom o to, co mi přísluší. A jsem pevně přesvědčený a musím věřit tomu, že Lékaři bez hranic mají stejně profesionální bezpečnostní analytiky a stejně profesionální kolegy, kteří se o tu bezpečnost přímo na tom místě starají a který tam mají na starosti, respektive kteří uvádějí v život doporučení těch bezpečnostních analytiků. Takže já dělám svoji práci na 100% a věřím, že i ostatní a že tedy ten můj šéf té mise, toho projektu, že mi nedovolí udělat nějakou fatální chybu a že si dobře vymezíme ty hranice našeho působení. Takže abych vůbec mohl fungovat, tak musím přijmout tohle nastavení a vždycky mi to pomohlo. Pomohlo mi to v Jemenu, kdy jsme se pohybovali vlastně mezi tím domem, kde jsme bydleli a tou nemocnicí, kde jsme pracovali. A vlastně ve volném čase procházky venku probíhaly na střeše budovy. Takže jsem byl 3 měsíce prakticky zavřený v těch našich lokalitách. A tohle je vlastně to dodržování těch pravidel, které my si nastavíme, mě v tom obrovsky pomáhá. Samozřejmě, že jsou pak extrémní situace při dopravě z místa na místo. V Bangladeši nás opakovaně zastavovala protiteroristická jednotka a není úplně příjemné vystupovat z toho auta do skupiny po zuby ozbrojených lidí a mezi auta, která jsou osazena tím těžkým nebo lehkým kulometem. Takže tohle jsou samozřejmě jako situace, které nevyvolávají dobré pocity, ale vždycky se to dá překrýt právě tím nastavením, že věříme těm našim lidem, kteří se starají o naši bezpečnost.
1: Silva chtěla reagovat.
2: No, chtěla jsem říct, že mám vlastně podobnou zkušenost, když jsem pracovala třeba pro Charitu Česká republika v Čečensku, kde byla bezpečnostní situace taky velice těžká a tam bylo zajímavé a zvláštní to, že jsme měli dokonce bodyguardy, ochraníky. Ale já jsem chtěla spíš z institucionálního pohledu říci, že žádná humanitární organizace nedokáže eliminovat bezpečnostní rizika. To prostě není v našich silách, není to možné, ale můžeme je zásadně mitikovat, snižovat. A jak Standa zmiňoval, jo, Lékaři bez hranic mají celou řadu bezpečnostních protokolů, školení a bezpečnostních příprav pro zaměstnance. A když jsem například před, že to už je skoro šest let, navštívila Donbas s Lékaři bez hranic na Ukrajině, tak jsem si taky v praxi vyzkoušela tu přísnost těch bezpečnostních protokolů, kdy musíte do určité doby někde být, kdy se musíte hlásit a tak dále. A je to hrozně důležitý. A vlastně tady opravdu organizace nemá žádné, tady nejdou nějaké úlevy, tady vám jako, vy se prostě tím musíte řídit a když se tím neřídíte, tak jedete domů, hotovo, tečka. Protože tím pádem byste mohli ohrozit nejenom sebe, ale i ostatní pacienty a tak dále. Takže my se opravdu snažíme zmírňovat ta rizika. I třeba v České kanceláři máme tady taky skupinu lidí, která dostává pravidelná security, bezpečnostní školení, ta, která jsou pro nás relevantní. Takže tady se mi líbí, že to nebere Lékaři bez hranic, to neberou na lehkou váhu a že opravdu máme v téhle oblasti místnosti, alokované velké kapacity, jo, na expert,

0: i v oblasti bezpečnosti.
1: Ale bohužel na naprostou nulu se to riziko snížit nedá.
0: Nedá.
1: Tak kolik zemřelo během vašeho působení po celém světě vašich spolupracovníků, jak těch místních, tak těch, kteří tam jezdí třeba z České republiky ze západu?
0: No, já sice tuhle informaci mám, ale my ji neříkáme úplně. Právě, aby to jako nebylo nějakým způsobem vykládáno. Zároveň, no, je to, ještě takhle bych to ještě pojala, ono samozřejmě záleží, o jakých bezpečnostních incidentech hovoříme. A co vím obecně, a myslím, že i ze statistik, ale Lékařů bez hranic vyplývá, že vlastně nejčastější jsou ty méně závažné. Můžou to
1: jako
0: být třeba... Pardon?
1: Jako nehody myslíte?
0: Ta právní nehody bývají obecně i v rozvojovém světě, vám řeknou vlastně, že je největší riziko pro humanitární a rozvojové pracovníky. Pak jsou to samozřejmě nějaké, že někdo jako je okraden, ale je to bez nějakých větších újm. Ale pak jsou samozřejmě vážné bezpečnostní incidenty typu únos nebo zadržení, nebo nedej bože teda úmrtí. Takže tam samozřejmě máme celé protokoly, jak se při takovýchto případech postupuje.
1: V Zátiší na Rádiu 1 se bavíme se Silvou Horákou a se Stanislavem Havlíčkem z Lékařů bez hranic. Máme ještě zhruba poslední čtvrt hodinku. Na začátku jsem zmiňoval Donalda Trumpa, protože s jeho nástupem a s jeho kroky v roli prezidenta se hodně věcí pro celý humanitární sektor proměnilo. Tak co jsou ty největší změny, kterými teď nejen Lékaři bez hranic, ale celý sektor prochází?
0: Velkými změnami. My vlastně hovoříme o skoro zemětřesení, protože je potřeba si uvědomit, že v posledních letech americké federální prostředky tvořily 40% prostředků na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. Takže,
1: ne pro Lékaře bez hranic, ale celkově.
0: Celkově. Tady bych uvedla samozřejmě na správnou míru, nebo na to, že my jako Lékaři bez hranic téměř nepracujeme s prostředky od vlád. My máme 98% našeho financování od soukromých zdrojů, to znamená od lidí a firem. A pouze 2%, to je myslím snad švýcarská vláda, jako neutrální. Ale to neznamená, že se nás to nedotýká. My samozřejmě humanitární pomoc neposkytujeme ve váku, spolupracujeme s celou řadou aktérů na místech, ať jsou to místní neziskové organizace, mezinárodní humanitární organizace nebo agentury OSN. A tihle všichni, ne všichni z nich, ale hodně z nich bylo právě postiženo tady těmito velkými škrty. V podstatě, když se podíváte na stránku USAID, což je ta už zanikla vlastně teď organizace pro humanitární pomoc a rozvojovku, tak už na ní najdete noticku, že jako už dávno neexistuje a celý ten zbytkový nějakých, nevím, jestli to 10% toho rozpočtu, co zůstalo ještě, tak je už pod americkým ministerstvem zahraničních věcí. A ty dopady jsou samozřejmě obrovské, protože škrty se týkají i zdravotnictví, ale respektive tak, kdybych měla zmínit jednotlivé země, tak třeba země jako Demokratická republika Kongo, tak 70% humanitární pomoci, nebo 60-70, bylo pocházelo z amerických zdrojů. Takže si teď představte, že zbývá jenom 30%. A takhle bych mohla vyjmenovat další třeba 20-30 i více zemí. To je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě potom dopady ve zdravotnické oblasti, kdy my máme obavy, že se zvýší vyšší podvýživa, protože spousta peněz byla alokována právě na programy podvýživy nebo na léčbu, na diagnózu, diagnostiku a léčbu opomíjených nemocí, jako Chagasova choroba nebo hadí uštknutí a tak dále. Léčba tuberkulózy a HIV, tam máme velké obavy. Tak bych to možná nechala Standovi jako farmaceutovi, který to možná lépe vysvětlí, účinnost a neúčinnost léku, rezistence a tak dále. No, takže jako opravdu se obáváme, že už vlastně ty dopady i vidíme a myslím si, že budou i v dalších měsících a letech větší. Já třeba mám informace od kolegů z Jižní Afriky, kde říkali, že v našich zařízeních jsme zaznamenali poměrně vysoký nárůst počtu nových pacientů s HIV. Nebo byl tady zmiňovaný Bangladeš, tak myslím v Cox's Bazar, uprchlickém táboře, tak tam jsme zase získali informace, že Světový výživový program, což je agentura OSN, snížila potravinové příděly uprchlíkům o 50%. To jsou velké dopady.
1: Silva předala slovo Standovi. Já bych se přidal ještě s půl dotazem do toho. Zároveň Lékaři bez hranic vydali tiskovku, tiskovou zprávu, kde kritizují plán USA zničit antikoncepci za 9,7 milionů dolarů. Jak se na to jako farmaceut díváte, Stando?
2: Jo, budu pokračovat USAIDem. Já jsem letos v zimě byl v Jižním Sudánu na misi a letošní rok je extrémně vidět právě ta nekoncepčnost toho kroku, protože k tomu rozhodnutí zastavit tu pomoc došlo prakticky ze dne na den, nebo ve velmi krátkém horizontu, a humanitární organizace svoji pomoc plánují. Takže to se týká samozřejmě i nás. A přestože Lékaři bez hranic nepracují s žádnými prostředky nebo s USAID, tak my v těch zemích, a konkrétně v Jižním Sudánu, ale v těch afrických zemích, je to úplně plošně. Celá řada diagnóz, celá řada kohort pacientských je převáděna. My třeba najdeme pacienta, který má HIV nebo nějakou z těch opomíjených nemocí, ale dokážeme ho po prvotním ošetření převést do nějakého programu, který poskytuje už jiná organizace. A dál už je nemáme v té péči, takže my máme třeba jenom nějaký základní sortiment těch léků, ten pacient dostává ty první dávky a pak se převede pod nějaký fungující program, který spolupracuje na nějaké mezivládní úrovni, to znamená, že to organizuje místní ministerstvo zdravotnictví. Konkrétně třeba pro ty léky na HIV, ty antiretrovirotika, tak my pro ty pacienty dostáváme léky právě z těch vlastních. Okamžiku, kdy ta pomoc skončila, tak vlastně všichni tyto pacienti byli bezprizorní, část se podařilo saturovat z těch našich zásob, ale musím znovu zopakovat, že v těch prvních měsících roku 2025 jsme to neměli naplánováno, takže ty naše zásoby vlastně nebyly připraveny na tenhle ten krok. A tady je obrovské riziko a vede právě k tomu, že těch pacientů přibývá, že ti pacienti, kterým je ta léčba přerušena, tak u některých z nich může dojít k tomu, že při tom opětovném nastavení, při nějakém krátkodobém výpadku, dojde k rezistenci na tyto léky. A to, co oni byli zvyklí, že jim fungovalo, najednou přestává fungovat. Tak jednak se to musí složitě přenastavit na nějakou jinou léčbu a to ne vždy se povede. Takže tohle jsou velmi, velmi jako špatně predikovatelné výsledky právě proto, že to rozhodnutí přišlo ve velmi krátké době, bylo realizováno a tím pádem prostě ty organizace, které tam standardně fungovaly a my jsme s nimi spolupracovali, najednou fungovat přestaly a ta naše péče, to naše zařízení dostává obrovskou nálož dalších pacientů, kteří prostě najednou nemají kam jít. A je to, řekněme, zazáplatované zdravotnictví nebo zazáplatovaný zdravotnický systém, v kterém my jsme měli jenom nějakou, nechci říct menší, významnou roli, ale jenom v určité oblasti, najednou musíme saturovat právě proto, že ty ostatní financované z jiných zdrojů přestaly fungovat. A co se týče té antikoncepce, já za tím rozhodnutím samozřejmě žádné rácio, žádnou chytrou myšlenku nevidím, protože my tím programům říkáme plánované rodičovství a antikoncepce sama o sobě je jenom cesta. To snížení porodnosti a nejenom snížení porodnosti, ale zejména snížení dětské úmrtnosti, zejména těch afrických zemích nebo v zemích rozvojových, jde v ruku v ruce se vzděláváním. Takže to není jenom o distribuci antikoncepce, to je samozřejmě o vzdělávání těch komunit, těch lidí, kteří ji přijímají. Je to i naše role a máme i programy právě na plánované rodičovství, na výchovu k rodičovství. A moje první mise byla v Jižním Sudánu, kde, a je to dohledatelné i v těch prvních rozhovorech, když jsem se v roce 2017 vrátil, když jsem říkal, že moji kolegové mi vysvětlovali, že jsou zvyklí dělit se o děti s Bohem. Mm-hmm. Takže když mají 7 dětí a zemřou jim 3 nebo 4, takže to považovali minimálně v roce 2016-17 za určitou daň a spravedlivou daň a proto měli tolik dětí. Když jsem tam byl letos, je to tedy po 8 letech, po 9, A tak vidím, že vlastně už ta nová generace neplánuje tolik dětí, přestože to bylo v kulturním standardu. 7 dětí bylo asi tak minimum, kterou ten, což byl počet, který manžel požadoval po své ženě. Ale už zjistili, že když mají děti méně, že jim jich víc přežije a že se dostanou k lepším zdrojům a ke většímu vzdělání. Takže ruku v ruce s antikoncepcí jde právě ta vzdělanost a obecně přístup ke vzdělání. Takže ten krok omezit antikoncepci považuji za velmi nesystémový a do budoucna dost nechytrý.
1: Mm-hmm. To, co říkáte, tak jelikož já jsem primárně datový novinář, tak pro Hospodářské noviny jsem dělal z dat OSN data, která vlastně potvrzují, nebo vy byste hezky mi tam říkal ty živé květy do těch dat, že opravdu dětská úmrtnost klesá i v Africe a zároveň klesá i počet dětí narozených a podle World Population Prospects, podle jejich prognóz na následující roky a desetiletí by to mělo jít dál ruku v ruce. Samozřejmě uvidíme, co s tím udělají třeba podobné kroky. Silva chtěla reagovat.
0: Já jsem chtěla jenom k tomu doplnit, že my hlavně kritizujeme tady v případu tady těch plánů zničit antikoncepci, která je ve skladech v Belgii a ještě přináležela na programům USAID, který teda zrušili, tak vlastně, že se jedná o neobhajitelné vlastně plýtvání humanitárních dodávek, které byly placeny z peněz amerických daňových poplatníků a že se jedná, je důležité tady zmínit, že to jsou funkční, oni jsou před datem spotřeby, to jsou prostě antikoncepce a implantáty, injekce, nitroděžní tělízka, která prostě mají dobu spotřeby třeba až do roku 2031 a byly i humanitární organizace, které nabízely nebo nabízejí americké administrativě, že je pro své ve svých programech užijí. Takže já stále doufám, co vím od kolegů, tak zatím nedošlo ke spálení těchto antikoncepce, ale snad se zachovají. Mám idealistické doufání, že snad se nechají přesvědčit a třeba je darují.
1: Některé konzervativní kruhy v Americe, ty ultrakonzervativní, tak z jejich pohledu asi bohužel jsme se dává. V zátěší na Rádiu 1 se bavíme se Silvou Horákovou a Standou Havlíčkem z Lékařů bez hranic. Máme zhruba posledních necelých 5 minut. Já bych se obrátil ještě, Stando, na vás. 8 misí v současnosti plánujete už 9. a nakolik jich plánujete jezdit?
2: Já na tuhle otázku neumím odpovědět ani neumím odpovědět pravdivě ani správně, protože já jsem z těch 8 neplánoval žádnou, kromě té první. Všechny ostatní přišly tak, že já jsem samozřejmě k dispozici a po první misi jsem se rozhodl, že už nechci jet na 6 měsíců, takže jsem té svojí manažerce, která mi ty mise přiděluje, řekl, že když to bude krátké a zajímavé, tak si udělám čas kdykoliv. A postupně jsem takhle vyjel na 7 dalších. Takže mám to pořád stejně. A dvakrát jsem byl v Jemenu, dvakrát jsem byl teda v Jižním Sudánu, dvakrát v Palestině. Často je to už o tom, že někdy dostanu nabídku do kontextu, který už znám a kde se nebudu muset tak rychle, teda tak dlouho rozkoukávat. Takže z tohohle pohledu to plánování jde trochu mimo mě. Já jsem si ten život zařídil, takže ten čas umím udělat. Takže když přijde nějaká nabídka, tak ji určitě neodmítnu, ale nedovedu odpovědět na to, kdy to bude a kam to bude, protože takhle to prostě neplánuji.
0: Navíc v Lékařích bez hranic to máme nastavené tak, že vlastně lidé si nemohou vybírat místo, kam pojedou, a dostávají nabídku podle závislosti na potřebách jednotlivých humanitárních misí. Mají samozřejmě právo odmítnout a nebudou za to nějakým způsobem sankcionováni vůbec, ale není to tak, že bychom si řekli, a já chci na Ukrajinu. Takhle to nemáme.
1: A Stando, vaše motivace pro ten první výjezd, pro první misi byla jaká? Spasit svět? To asi by nevěděl ten správný. Asi ten správný
2: Ne, to my neděláme. Dokonce si myslím, že u Lékařů bez hranic je to takový červený prapor v okamžiku, když se někdo spasit svět. Takže se na něj zaměří ti naši psychologové, jestli to není špatně. Ale to nechci nikoho odradit, ale že ve finále my potřebujeme lidi, kteří skutečně dělají svoji práci tak, jak nejlíp dovedou, a my do těch zemí, kromě té humanitární a zdravotní pomoci, exportujeme i ty naše standardy, což si myslím, že je hrozně moc důležité. A moje motivace byla v zásadě jednoduchá. Ta úplně první byla, já jsem totiž si s Lékaři bez hranic spojil jenom povolání lékaře, a když jsem se dozvěděl, že to nejsou jenom lékaři, protože jedna moje kolegyně lékárnice odjela s Lékařem a bez hranic a napsala nám do toho profesního časopisu o tom krásný článek, tak jsem to považoval za výzvu, příležitost a vlastně možnost dělat něco, co jsem vždycky chtěl dělat někde v zákoutí svojí mysli. A potom jsem si k tomu postupně přidal právě v kontextu a přitom, když jsem viděl to utrpení na místě, takový určitý dluh a víru, že kdyby se něco podobného stalo u nás, tak přijede zase někdo takový jako já z nějaký jiný země a pomůže našim lidem, ale i myslím mým dětem a mojí rodině a mým známým a přátelům a kamarádům a vlastně všem, kteří to budou potřebovat. Takže já to trochu parafrázuju a řeknu, že investuju do své budoucnosti, která doufám, že nikdy nenastane, a že tedy pomáhám s tím cílem, aby v případě, že to budeme potřebovat, my někdo pomohl i nám.
1: Skvělá myšlenka na konec dnešního zátiší na Rádiu 1. Byla to myšlenka Stanislava Havlíčka, farmaceuta, člověka, který jezdí na mise Lékařů bez hranic s ním a se Silvou Hrákovou, která je ředitelkou české pobočky Lékařů bez hranic. Jsme se bavili nejen o Gaze, ale zejména o tom, čím mohou Lékaři bez hranic ve světě pomoct. Silvo, Stando, já vám moc děkuju, že jste se na nás udělali čas. Děkuju a loučím se s vámi. Naschledanou.
0: Díky moc za pozvání. Naschledanou.
2: Děkuju za pozvání. Pěkný večer.
1: A od mikrofonu Rádia 1 se loučí i Aleš Vojíř. Někdy příště. Opět naslyšenou.
3: Paní Tlučhořová,
4: no?
3: Buďme o poznání méně neurvalí.
5: Na to už je příliš pozdě a...
6: A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci.
7: Šťastní, ať jsou všechny bytosti. Oh.

0: konečně.
1: Čekaj, takhle, no, to je pro...
2: Já žiž židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: Give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Už ani nemůže být aktuální, když se tady to, no, co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkalo.
3: Hele,
2: už
3: mám
2: po hlavě
3: ražce,
2: už mám
3: paráka.
4: Jo,
5: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl po zavíračce.

0: Vítejte na Rádiu 1, tady už máme po zavíračce, vítá vás František a Gregory.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau. Dneska máme takový speciální díl.
1: Velmi speciální. Velmi,
0: asi bude dost nostalgický, protože se budeme vracet k písničkám, které jsme objevili ve skateových videích. Převážně to bylo v mém dospívání.
1: Mám taky. Já už jsem dospělý taky.
0: Ano, a teď nevím, co jsem chtěl říct. Chtěl jsem říct, že když jsme se o tom bavili na začátku, tak si mi říkal, že vlastně moc skateových videí si neviděl, nebo tak si na to nekoukal.
1: Jakože bylo období, pro mě to bude taky nostalgický díl, musím říct, bylo období, že jsem koukal docela dost, ale jako tu hudbu jsem bral jako podklad, právě takový pěkný, ale jako objevil jsem taky hodně hudby a taky jsem i, dá se říct, jezdil na skateu, takže jako byl jsem součástí nějaký jako...
0: Dude, geekflip.
1: No právě, jako jsem to jako chtěl být součástí nějaké komunity a z hlediska té hudby taky, protože skatery jsou strašně cool, vždycky byli cool a nastavovali vždycky jako latky toho coolness prostě a přesně. Asi budu cool ještě.
0: Jo, jo, mám stejný názor na to a vždycky to bylo pro mě propojený s tou hudbou a hodně jsem z toho čerpal, no a objevoval jsem kapely vlastně skrz ty videa, který třeba v té době jsem neměl nějak jako šanci nikde moc objevit, jako, a ta selekce byla vždycky výborná. A většinou to byly nějaký kytarovky a jako tady hned první song, který nám zazněl, byly Rocket from the Tomb. A tady říkal Gregory mimo Mike, že jsou to jako Dead Moon na Heráku. A no, ale zajímavě, ta kapela fungovala velmi krátce, v první půlce 70. let a je to dost jako ostrá věc na tu dobu, si myslím. A potom, když se rozpadla ta kapela, tak se členové rozdělili do kapel Dead Boys a Pere Ubu. Takže víme, kde začali, kde to vzali, ten pozdější ostrej sound. A hned je to otvírák z legendárního videa Strange World od značky Zero, od firmy Zero. Pod vedením legendárního Jamieho Thomase, Chrise Cola, a jsou to tady taky punkáči, rockeři, zabijáci, totální vraždy z railu a totální punk, chlast, prostě rozsekaný hlavy o beton, a to se mi hodně líbilo, no, v té době. Víc než třeba ta rapová scéna nebo ty rideři, co jeli hip-hop, tak jsem víc vyhledával tohle.
1: Jo, jo, tak jak už slyšíte a slyšíte hlavně, tak dneska to bude hodně o těch videích, o nějakých jménech v té skateboardové scéně, o značkách. Asi tady s Frantou moc nepředvedeme žádné triky, protože ani jeden moc nejezdíme, že jo. Takže teda skoro vůbec, ale budeme mluvit spíše jako o tom vibe-u a taky jako
0: přesně.
1: Jsem jako nějak i se bavil s jinýma lidma, které jako ta scéna jako nějak ovlivnila, takže budeme mít i nějaké vlastně zkušenosti jejich i vlastně ty lidi, které jako jezdili taky, s nima jsem taky jako trošku bavil. No, takže tak a...
0: My jsme dávali hned ještě další song a to byly, já moc nevím, jak se to čte, no, Frigid Pink. Ale krásný song God Gave Me You. Jo?
1: Jo.
0: A bylo to z roku 70, takže jsme ještě zůstali v těch sedmdesátkách a zůstali jsme u tady těch riderů, jako u Jamieho Thomase, který vlastně i Chris Cole, který jezdili ještě za Fallen značku, a tohle bylo videa Ride the Sky z roku 2008 a byl to song z credits, kde jsou vždycky ty největší pecky. A tohle byl totální doják a prostě Bůh mi tě dal, no.
1: Jo. No a taky ještě z mé strany, taky já budu pouštět vlastně i nějaké songy, které mě spojuje vlastně jako se skateovou scénou, nebo když já jsem snažil jezdit, tak taky jako nějak ovlivnilo. A taky i s filmem ohledně skateu, takže, které možná určitě jako znáte, jako třeba Lords of Dogtown nebo Mid-90s. No a my, já bych jel dál na našem skateu dnešním.
0: Tak jo, tak jedeme dál.

0: Dohrála nám další pecka. Daniel Johnston, velká legenda. A tohle bylo konkrétně z videa Dead Wish Uncrossed z roku 2020, takže docela už nějaká novější video, ale taky se jedná o partu docela magorů, který jako z týmu Dead Wish, který jsou propojený třeba s Baker Skateboards, který taky budeme potom pouštět asi z Baker 3 nejspíš. Ale řekneš o Danielu Johnstonovi něco?
1: No jak jsi řekl, že to byla legenda, Daniel Johnston, a konkrétně jsme měli tady čest poslouchat song, který se jmenuje Held the Hand. A pokud si nepletu, je to z alba Life in Vain, ale 1990 nějak tak se jmenuje ten album.
0: Jo.
1: Jako celý album je jako plný jeho bangerů. Daniel Johnston je velmi byl velmi zajímavý umělec, jakým způsobem vlastně jako přistupoval k té hudbě, a bylo to takové jako dětské, v něčem jako naivné a čisté, ale zároveň je to neskutečně níž. On to jako často nahrával prostě na 4-stopák některé věci, byl silně inspirovaný Beatles a je to tam i slyšet vlastně. Zároveň měl vždycky takovou hlubokou a temnou prostě nějaký prostě jako vibe, dá se říct. No a jako ovlivnil neskutečně hodně lidí, třeba ovlivnil grungeovou scénu, že

0: má jen takovou divnou jako estetiku, dá se říct, kterou se nedivím, že skejťáci používali ve svých videích, protože skejťáci vlastně, mně se zdá, možná si pletu, můžeš mě opravit, že měli nějaký jako cít právě na tu hudbu v těch videích, jakože že vždycky jako to bylo neskutečně ta hudba spojena s tou estetikou, jako skejtové videa, jasně, jako to jako natočíš a to samo o sobě jako je, vypadá už cool, ale ta hudba vždycky jako nějak dotahovala tu jako atmosféru, protože, že jo, samotné ty prostě triky a ten edit prostě těch triků a pak najednou se jako tam přeruší právě něco jako v těch jako v tom prostě jako boulu nebo prostě na ulici a oni třeba tam na benzínce prostě pijou a jedí a ta hudba nějakým způsobem podkreslila ten lifestyle a vždycky mně přišlo, že pokud tak zhrnout, tak to byla nějaká taková nepopsatelná atmosféra, jakože uklidňující, i pokud tam dokonce jako ty videa byly nějak agresivně, někdo jako jezdil a byl tam, hrál metal, vždycky pro mě to byl takový jako estetický zážitek, prostě jako koukat na to, jak někdo strašně jako hustě jezdí a ještě nějaká taková jako docela super prostě jako hudba, takže jako k tomu Danielu Johnstonovi jenom zhrnu takhle, no.
1: Krásně z toho zhrnu. No a my si dáme další věc. Chceš teďka vybrat něco ty, Gregory?
0: Jo, vyberu, možná ještě, pokud to vzpomněl jsem, že Daniel Johnston, jak jsem říkal, že už bohužel nežije, zemřel v 2019 a doporučuji se podívat na jeho interview s Nardwarem. Vlastně to taky jako velmi zajímavé, protože Daniel Johnston celý svůj život bojoval se schizofrenií a jako tím způsobem vlastně jako to promítalo do jeho tvorby, to je fakt jako byla taková maniakálna tuším schizofrenie, takže to velmi jako, on prožil velmi jako zajímavý život a doporučuji vlastně jako nějak projet jeho biografii a si jeho diskografii, takže k tomu tak. A já bych se vrátil úplně na začátek skateboardingu, dá se říct, jako toho moderního skateboardingu, kterého známe, jako s těma trikama a tak dál, a bych pustil T-Rex, legendu glam rocku, dá se říct, okay. T-Rex se skladbu s názvem 20th Century Boy.
1: Tak jo.

0: Tak tohle byly The Only Ones, Another Girl, Another Planet, velký vypalovák, můj oblíbený song, který jsem vlastně taky do té doby neznal, než jsem viděl video Zero New Blood z roku 2005. Jezdí na něj Garrett Hill ve svém profilu. A je to asi nejznámější song od britské kapely, jak už jsem řekl, Only Ones, vydaný v roce 78. Taková jako new wave, punk, indie kapela z té doby, nevím, jestli znáš Only Ones.
1: Slyšel jsem, ano.
0: Ještě se k tomu váží takový příběh, že na ten song jezdí Garrett Hill, jak jsem říkal, já jsem měl jeho takovou jako bundu pro model od firmy Altamont a prostě jsem to miloval jako a tam byl jeho jako signature Garrett Hill a no skvělý se takhle zaspomínat, hrozná nostalgie.
1: A četl jsi někdy Thrasher magazine? Jestli pro tebe to taky jako bylo nějak vyznané, nebo četl jsi jako české nějaké magaziny?
0: Četl jsem Board a Free magazine jsem četl. Board jsem si jako jednu dobu fakt hodně kupoval a no, to jako vtipný, no. Jsem tam třeba, no nic, to řeknu možná později. Ještě bych chtěl se vrátit k tomu songu, že to je považovaný za takovou jako jako drogovou hymnu prostě. Ale všichni si to mysleli, že to je vlastně o drogách. Ale sám jako Peter Peret, který ji napsal, tak říkal, že v té době určitě něco bral, ale že byl tak zamilovaný do nějaký holky, že to tak, i když to tak vypadá, že to není o holce, tak je to o čistý lásce k holce.
1: K heroinu?
0: Právě, že ne.
1: Doufám, že ne.
0: Právě, že...
1: To je super.
0: Je to fakt jako love song.
1: To váže jako jedna další song, který brzy pustíme. Já ještě jenom řeknu k té skladbě, která byla před...
0: Jo, to byla nějaká divná verze T-Rexe.
1: T-Rexe, no tak jako normální, můžete si pustit do sebe doma. No a to byla liveka T-Rexe. A proč jsem to vlastně zvolil, ten 20th Century Boy? Protože ten song jsem objevil kdysi strašně, strašně, strašně dávno ve filmu Lords of Dogtown, Lords. Je to vlastně skvělý film z roku nějakých, jako z nultých let o Z-Boys, Zephyr Boys, které vlastně udělali revoluci v skateboardingu, když to byl jako skateboarding, vycházel ze surfu. Jak tam vlastně jako popisuje, jak oni udělali ten skateboarding a posunuli vlastně na nový úroveň s těma trikama a jak začali jezdit vlastně v těch boulech v Kalifornii na Venice Beach, když byla jako sucho tam, tak lidi dávali pryč vlastně vodu, slejvali vodu z bazénu a oni vlastně takým způsobem začali tam jako jezdit a vlastně z toho vznikly jako velké jména, jako třeba možná znáte Stacy Peralta, který...
0: Byl Tony Alva.
1: Tony Alva taky a taky vlastně...
0: Vznik jako vlastně značek prvních skateových tak dále, ale jestli ti můžu do toho skočit, tak já doporučuji ještě ten dokument, který je vlastně, z kterého vychází ten film, jmenuje se Dogtown and Zephyr Boys, a, nebo Z-Boys zkrátce, a to je fakt skvělý dokument. A vlastně je to vlastně to samý, akorát tam nemáš takový ty jako...
1: Jasně, krásné tyhle...
0: srdcerivný příběhy, které jsou vždycky jako přikrášlený právě kvůli tomu, aby jako na to lidi přišli do kina. Takže no, jestli doporučuji ten dokument, je fakt skvělý.
1: Ale velmi, velmi jako to jako blízko tomu bylo právě, že i ten Tony Alva byl takový jako výbušný, že jo, prostě Jay Adams, tak on vlastně fakt vypadal úplně stejně a právě jako říkají, že Jay Adams je ten, který dal právě, založil ten moderní skateboarding kvůli svým takovým tím jakože duchem právě, no a Stacy Peralta to dotáhl na takovou jako business korporátní úroveň a založil vlastně školu, ze kterého vlastně vlastně pak vznikl takový skateboardista jako Tony Hawk a další. Mm-hmm, mm-hmm. No a jak jsi vlastně jako říkal o té drogové hymně, tak mm-hmm. pustíme vlastně projekt z Austrálie Spike Fuck a je to vlastně taky spojené jako s nějakýma drogama a se skateboardingem taky, já to k tomu řeknu později. Takže Spike Fuck, Tomorrow We Get Healthy.

0: Poslouchejte Pozavěračce na Radio 1 a teďkom nám dohrál projekt Spike Fuck, Tomorrow We Get Healthy z jeho ipička Heatwave. Heatwave? Ne Heatwave? Smackwave. Smackwave EP z 2015 nebo 2016. No a vlastně já jsem to objevil z videa o Hoodle Skateboards a z videa Lost in the Grind. Já nevím, proč vždycky ten song mě se spojoval právě se skateboardingem a vlastně je to takovej, ta písnička byla docela taková kultovní v různých jako videích, ale doporučuji si je celé EPčko, to je fakt jako skvělá věc. On udělal to EPčko v době, když byl právě závislý na heroinu a měl jako sexuální dezorientaci a prožíval bezdomovectví. Teďkom je to takový řádný, prostě řádná kapela z Melbourna, která toruje. No a doporučuji, říkám, sjet ostatní songy. Mě nějak vždycky bylo spojené s Dylanem Readerem vlastně, jako tenhle song, ale o něm se budu bavit trošku později.
1: Hele, a z jaký to je doby ten song, jsem vůbec neznal, ale je to super.
0: 2015. Mm-hmm. Ale fakt doporučuji to celé EPčko, je to, má divnou atmosféru, prostě jako cítíš to, je to takové, vlastně jeden song, který se jmenuje, ten první tuším, tak tam on vlastně jako zpívá, že I got one, I got two, I got three friends died from drug abuse a prostě je to fakt jako taková jako narrativní jako záležitost a říkám, spoustu právě skyťáku to vzalo k sobě, protože má takovou zvláštní vlastně jako vibe a patří to k té estetice, takže tak.
1: Super, jako hodně se mi to líbilo. Je to takový až jako nějaký osmdesátkový podklad to má, ale je v tom nějaká úplná divnost, která tam zase jako nezapadá do těch 80s. No, skvělý song, no.
0: Jo.
1: A teď si dáme klasiku.

0: Já. Tak to byly legendární The Cramps a song I Can Hardly Stand It.
1: Další z jejich tisíc coverů.
0: Yes.
1: Charlie Feathers.
0: Byl to otvírák neméně legendárního skateového videa Baker Free z roku 2005, kde se objevují legendy jako třeba Andrew Reynolds, Eric Ellington, Jim Grieco a spoustu dalších, Brian Herman a nevím, prostě můžu tady jmenovat všechny, protože všechny jsou legendy. Začíná to úplně neurotickým, alkaickým intrem, kde všichni jsou úplně vykalený a dělají tam prostě bordel. A my, když jsme to viděli s Horťasem, že jo, s mým kámošem nejlepším, tak jsme na střední jako chtěli žít Baker prostě a možná jsme tak trošku
1: žili.
0: Zlehka. Protože v současné době většina těch skaterů jsou sober a žijou nějaký healthy life. Ale to video je prostě legendární, jako nejlepší triky a všichni jsou tam fakt hrozně vykalení.
1: A jaký to je rok?
0: 2005.
1: Jo, jasný.
0: A k tomu úplně seděj ty The Cramps.
1: Mm-hmm. A předpokládám, to všechno bylo natočené to VHS-ku, nějakou Sony prostě.
0: Tak, jo, tak jo, asi jako všechny.
1: Jako všechny, jiný moderní.
0: Voko, no. Prostě. A, no a teď všichni už jsou slušný.
1: Jo. Starší.
0: No, ještě třeba možná jediný Dustin Dolin ještě někde blbne trochu, který tam je taky, ale doporučuji, jako je to úplně crazy video a hodně inspirativní. No a Cramps samozřejmě o těch asi nemusím mluvit, nebo
1: asi legendární. Ani nezačínáme.
0: Asi můžeme někdy udělat díl jenom o Cramps.
1: Jo, prosím, no. Nicméně Cramps byli jako velmi influential a ovlivnili jakože punkovou scénu a konkrétně scénu ve Washingtonu. A můžeme pustit jednu z kapel z Washingtonu, DC, Bad Brains.
2: Don't bother me.

0: Bad Brains. Skvělej song, Gregory. Super výběr.
1: Děkuju, děkuju moc krát. Bylo mi ctí. Jo, Bad Brains, jak jsi říkal správně. Zalba Black Dots a skladba se jmenuje Don't Bother Me, zakladatelé HC Punku z Washingtonu DC. A jak jsem říkal, že byly ovlivněné... proč vlastně jako jsem jako tam o dal cramps. Jako Cramps, oni uh-huh. jako nebyli úplně, ale jako další kapela z Washingtonu DC, která byla velmi ovlivněna Cramps a konkrétně spíše jako jedna osoba z té kapely, tak Henry Rollins z Black Flag. Velmi doporučuji interview s Rollinsem, jak on vypráví příběh, jak se potkal, když ještě byl náctiletý klučina s Luxem Interiorem. Já jsem se smál na hlas. Je to fakt jako velká paráda, to si radši pustí, fakt. No, takže tak. A taky jako Bad Brains za mě. Vůbec člověče, nevím, odkud jsem vzal ten song, z jakého konkrétně skateového videa, možno to najdu. Ale bohužel teďkom si to nepamatuju. Ale je to jeden ze songů, který taky jako spojený jako se skateovým soundtrackem u mě a našel jsem to z buchví jakého videa, to asi není podstatný.
0: To hledáme.
1: Jo.
0: A bych teďka trošku zvolnil z těch punků.
1: Tak jo.
0: A dáme si takový soft rock.

0: Jak zpívá Gene Clark, we all need a fix at a time like this. Je to pořád, to platí. A platilo to v roce 74. Z jakého je toho roku je tenhle song, který se jmenuje Some Misunderstanding. A Gene Clark je legendární zpěvák kapely The Byrds. A potom vlastně se vydal na solovou dráhu a vydal tohle takový zapomenutý album, který se jmenuje, to jsem teď zapomněl, ale je z roku 74, ale zase pro mě to objevili skateři ve skvělým dojemným konci videa America Green z roku 2020, kde John Dixon skáče jako přes rail do takového brutálního betonového bangu prostě. A je to na konci toho videa, pak úplně zakopne skate a další legendární skater Leo Romero mu ho přinese a on mu jenom jako odhodí a obejme ho prostě. A do toho hraje tady ten song, je to hrozně dojemný a skvělý song a zase díky tomu videu jsem ho objevil,
1: jo.
0: A pouštím si ho velmi často.
1: Já mám na tebe otázku, jezdil jsi někde jako na skateu nějak jako?
0: No to ses neměl ptát. právě že ne, ale jo. No já jsem jezdil jenom na blbých bruslích, jo. Ale vždycky jsem se pohyboval mezi skaterama a natáčel jsem nějaký videjka, ale jako na bruslích. Ale hrozně mě to bavilo a vlastně jsem se trochu styděl za to, že jezdím na bruslích. Ale nikdy jsem jako prostě nezačal se učit na skateu.
1: Protože já si pamatuju v dílu o světadílně, tak jak jsme se bavili s Čákem, což zdravíme. Světadílna byl prostor skateový a koncertní v Českých Budějovicích. A tak ty mu vlastně jako říkal, že nějak jako byl ve skupině vlastně skaterů, nějakých známých dokonce skaterů vás ve Stodulkách nebo
0: jo,
1: někde tam
0: byli slavní Ketchup Kids.
1: Jo, a, tohle, no.
0: Který vlastně Adam Lukas a Nikolas Tušel, Mára Prokeš a třeba Petr Kom, který doufám, že nás poslouchá.
1: Mm-hmm. Tak zdravíme.
0: Takže to byly takový naše modly, jako který jako jsme sledovali a mimochodem ty měli vždycky ve svých videích měli jako skvělý výběr hudby vždycky a jo. Z toho jako taky jsem objevil hodně kapel vlastně skrz jejich videa.
1: Jo. No a byl jsi někde na Mystiku?
0: Tyjo, na Mystiku mě ty závody nikdy úplně, jakože já jsem chodil vždycky, kluci právě pořádali u nás na sídlišti ve skateparku takový contest a tam jsem chodil, jako to bylo skvělý, no. Ale na Mystik jsem nikdy nějak nešel.
1: Já jsem byl na Mystiku.
0: Ty jsi hrál Mystik,
1: no,
0: jsi jezdil.
1: Jasný, jenom Ondra Filipek z kapely Vole mi to přebral.
0: No, jasně.
1: Já vlastně odtud asi možná i Ondru znám, ale jakože byl jsem na Mystiku.
0: Zdravíme Ondru Filipku.
1: Jo, čau Ondro. V 2016 jsem byl na Mystiku právě, ale měl jsem jako takové divné jako cringe období, ale si pamatuju, že jsem tam viděl jako takové, jsem tam jako hlavně za hudbu, ale bylo to fajn, jako i ten contest, trošku takové jako, jak říkám, cringe období mého života. Ale pamatuju, jak tam stál prostě jeden takový dodávka modra, obří, kde bylo vedle ní prostě tabule, že show začne prostě v tolik, tak já jsem přišel a tam byla kapela, která se jmenala Tattoo Noise Act, kapela z Belgie, která byla prostě velmi crazy tím, že oni hrali noise punk a k tomu se tetovali. Že pak na konci jako svého setu tam všichni odložili nástroje, prostě tam byly jako vazby. Každý vzal prostě strojek a začal jako, fakt to bylo jako brutálně a tehda mě jako Mystik jako překvapil.
0: Mm-hmm.
1: Takže tak a jinak nikdy jsem pak jako tam nebyl. No a ale věřím, že to pro někoho je jako dobrá jako záležitost a zábava. Nicméně já bych posunul se dál a pustil jako takového legendárného skatera, který zároveň byl i hudebníkem.
2: Hey! you. Don't let the strain. You know. When you're in danger, take a look all around. I'll be there. I'm sorry, but I'm just thinking right to say. I know they don't sound good. If you need help, I can make you hold me. I will. Your day's through. So is your temper. You know what. Sometimes if I shout, it's not what's intended. These words just come.

0: Tak teďkom nám dohral úsek z skateového videa, kde jezdí Dylan Reeder, a tato písnička byla od Sturgill Simpson. A bohužel to nebyla písnička přímo od Reedera, fakt doporučuju jakože pustit jeho tvorbu, to byla jako moja technická chyba, za což se omluvám, ale Dylan Reeder byla taková pro mě modla a ikona stylu a neskutečný vlastně jako skejťák. Já jsem byl překvapený, že vlastně jako člověk jako tohle dokáže prostě jako že nějakým způsobem tak ovládat gravitaci. No a fakt i ta hudba byla jako neskutečně super. Ještě jednou pardon a doporučuji. Měl prostě měl spoustu vlastně sponzorů, jakože pracoval se všema prostě známýma značkama od Osiris po Vans prostě a tak dál, Supreme, a vlastně i byl jako známý tím, že byl jako i model, chodil s herečkou Camille Rowe, bohužel zamřel ve věku 28 let na leukemii a tím vlastně bych chtěl jako takto jako zavzpomínat jeden ze skyťáků, který vlastně jako zemřel. No, takže tak.
1: A já bych pustil další.
0: A pustíme něco dalšího.

0: Tak, dohrála nám krásná, podle mě nedoceněná věc od kapely Sounder s dvouma závorkama. If We All Collide in the Sun song. A je to kapela z Austinu v Texasu. A je to z roku 2010 a jenom nám to potvrzuje to, že vždycky v titulkách jsou nejlepší songy a tenhle song se objevuje v titulkách videa Welcome Let's Live z roku 2007. A
1: mega song, já jsem to užil prostě od začátku do konce, obzvlášek ta dynamika byla na konci fakt. A existuje ta ještě kapela, nebo?
0: Já si myslím, že ne, že to je takový, že no, že moc nevydávají a vlastně ani nebyli nějak známí moc. Mm-hmm. No, ale v tomhle videu se objevuje víc songů od nich, myslím, že dva nebo dokonce tři. Mm-hmm. A jinak je to taky skvělý video, který je trošku smutný, protože tam je vzpomínka na zesnulýho Shayna Crosse. V tom videu, který tragicky zahynul, jak ani o tom nechci mluvit, to si radši najděte sami, ale to video mi dalo tady ten krásný song, který jsem předtím neznal a jsem za to rád. Mm-hmm. Moc často si ho pouštím, vždycky na něj zapomenu a po nějaký době si ho zase sám pro sebe objevím a jsem dojatý. Je to krásný song. Takovej slowcore, bych řekl.
1: Já bych chtěl možná ještě vzpomenout taky na jednoho skatera, který byl influential i pro mě, to konkrétně Pablo Ramirez ze San Francisca, který jakože byl takovým duchem vlastně jako a přinesl jakože to San Francisco jako na tu scénu, dá se říct, skateovou, a to bylo crazy, jako on ovládal, protože jako, jak znáte, možná San Francisco je strašně, jako má hodně, jak to říct, těch takových kaskádů, nebo...
0: Jasně.
1: A pusti si to, je to fakt, jako neskutečně jako crazy, jakým způsobem jako oni jezdili na tak velkých jako rychlostech. Jako obvykle jako ty videa, co jsem viděl z New Yorku a pak jsem objevil Pabla Ramireza. A to bylo jakože neskutečný, prostě jak on mezi těma tramvajama a autama, prostě bohužel taky už nežije, protože nepřežil právě jako sraz s nakladákem. Takže tak, Sean Pablo vlastně, ještě jemu jako říkali. A taky byl hudebník. No a nicméně já bych pustil žijícího skatera. Známe ho a pak něco o něm řekneme.
0: Tak jo.

0: doznívá nám Thin Brown Layer od skejťáka a hudebníka Tommyho Guerrera. V současné době asi známe ho spíše jako hudebníka. On párkrát i hrál v Praze a nikdy se mi nedařilo se dostavit na jeho koncert v Café v lese. Doufám, že tady se ještě zastaví. Nicméně Tommy Guerrero je známý skateboardista, jezdil za Pavel Peralta tým. Konkrétně pocházel z Bones Brigade, odkud pochází i slavný Tony Hawk. Ale v současné době velmi jako je oceňovaná jeho hudba. Fakt nemá jako špatný album. A to skvělá hudba na takový jako pasivní poslech. A taky pokud bych dělal nějaké skateové video, určitě bych jakoukoliv prostě skladbu z jeho alba bych bral do toho videa. Má neskutečně skvělý takový nádech prostě dubu, trip-hopu, soulu, funku a nějakých takových jako latino prostě motivů mexických. Fakt jako hudba do filmu, jak jako skvělá, skvělá věc. No, takže ty jsi říkal, Franto, že ho taky jako znáš.
1: A víš, co ti řeknu, že já byl v tom Café v lese.
0: Ty vole, já jsem tu dobu, já jsem byl vedle toho Café v lese a rozhodl jsem nejít nakonec.
1: To já jsem mě tam nějak procpal asi Honzik, který dělal na vstupu, tak mě tam, že to bylo sold out.
0: No jasný.
1: Myslím, a tam byly jakoby samý takový skater, ale takový spíš surfíci. A bylo to hrozně jako vyčilený, no. Ale byl to skvělý koncert, měl tam borce na Konga. Yeah. Taky a fakt hrozně hezký to bylo.
0: No, vidíš.
1: Takže já jsem to viděl.
0: Ach jo, tak příště, no.
1: Ne.
0: A co mi příště pustíme?
1: No, já ti příště pustím Dead Meadow.
0: Tak jo, Dead Metal?
1: Mhm.

0: Tak dohrál nám Psychedelic Fuzzy Úlet od Dead Meadow, americký kapely z Washingtonu DC, a která nám hrála do intra legendárního video America Stay Gold z roku 2010. Video, který zbouralo úplně jako bariéry a jako postavilo skateboarding úplně na novej level. Že tam jsou jako hrozný vraždy. Všichni tam dávají hrozně moc.
1: Jo, takhle.
0: To, víš, to se tak říká, Greg. A je tam třeba Andrew Reynolds, podle mě jeho jako nejlepší asi jako profil, a ještě lepší je tam Leo Romero, který tam hrozně dává, a fakt nastavili tímhle videem laťku hodně vysoko, která podle mě dlouho nebyla překonaná, no. Trvalo to dlouho a kapela Dead Meadow, ta má hned několik songů, 2 nebo 3 dokonce v tom videu, a ještě bych chtěl říct, že jsem na nich taky byl, když tady v Praze hráli, a už je to taky strašně dávno, myslím, tak to může být tak 2016, něco takového, možná dřív, a bylo to v klubu Pilotů, než tam bylo kino, tak tam nevím, jestli to dělal AM180, teď si nejsem jistý, ale sešla se tam zase jako celá ta scéna skateová té doby, který jako znali Stay Gold, a no, byl to hezký koncert. No, jak to by se líbili Dead Meadow.
1: Super, jako Úlet. Úlet fakt jako takový psychodelická a fázová nálož, no, jak říkáš, to bylo super, skvělý zvuk, a dokážu si to představit taky v nějakém skateovém videu, no.
0: Takže, a my si dáme další song.
1: A my přitvrdíme, no.
0: Oh yeah.
1: Na noc takhle.

0: Tak co to bylo, Gregory?
1: Tak to byla rychlá nálož od kapely Thrash Talk a skladba se jmenovala SOS. A tuším, to je konkrétně z toho alba, které vycházelo na Odd Future, pokud se nepletu, jestli to je ono, nesem si jistý, doufám, že to je ono. Každopádně, je to crazy, protože to kapela z Odd Future. Odd Future můžete znát label, který založil, víš kdo?
0: No to nevím.
1: Fakt jo?
0: Ne. No tak kdo to mohl být, mám si typnout.
1: No zkus.
0: Nevím.
1: Tyler, the Creator.
0: Yeah.
1: Že je to vlastně kapela, která pochází z jeho labelu, což je jako docela jako vtipný. To jako bylo fakt super propojení v tom Sacramento v Kalifornii, že vlastně...
0: Sacramento.
1: Tak tady máte takový večerní vtipek od nás. Každopádně kapela, která hodně využívá skate, ťackou estetiku, je to takový moderní HC punk, to házím do pidle s trošku s takovým kapelama jak Trapped Under Ice a s New Yorkskýma prostě HC kapelama.
0: A bylo to v nějakém videu teda?
1: Hele, určitě jo, ale spíše jejich videa. Spíše naopak, každé jejich video je spojené se skatem.
0: Jo, jasně.
1: Je, jako Lee Spielman a další účastníci, tak oni otevřeli svůj skate shop Babylon, velmi jako známý. Velmi, velmi doporučuji pustit Boiler Room z toho Babylonu, jak hraje Trash Talk. Je to fakt crazy, to úplně jako ulet, co oni tam dělají, že oni prostě roznesou prostě na kousky ten Babylon, prostě ty fanoušci a ten Lee Spielman úplně jako odejde s tím mikrákem venku a úplně tam neskutečně kultovní takový záběr úplně na něj právě, jako on tam vychází prostě a tam úplně taková jako kopa lidí prostě, víš, on vyleze na nich a on tam s tím mikrákem, fakt super, super kapela, už bohužel jich moc neposlouchám, už nějak jako není to na, jako v mým radáru, ale cením stále jako zajímavá kapelka. No nicméně čas se nám krátí.
0: A my si ještě něco pustíme.
1: Ale my si ještě něco pustíme.
0: Tak jo.

0: Dohrála nám, jak říkal Gregory, níž věc, Modern Ion, postpunková kapela z Liverpoolu z roku 78, kterou jsem zase objevil skrz skateový video Supreme Blessed z roku 2018, který je to zase trošku jiná scéna, New Yorkská scéna okolo značky Supreme, kde vlastně hodně těch věcí, převážně všechny, jako dělá filmař William Strobeck. A zase to posunulo hranice toho vizuálu někam jinam, přestal jako používat rybí oko na ty záběry a začal používat zoomované věci, hodně nazoomované z dálky a zase úplně jiná estetika a změnil tak jako trošku už takový ten stereotyp změnil toho natáčení skateových videí. A jsou tam zase skvělý songy v každém jeho videu.
1: To je super, že zmiňuješ Strobecka, to jako nechápu, jak to jméno ještě tady jako nepadlo, protože vlastně je to hudba ze skateových videí, dnešní díl se jmenuje, ale jako ten Strobeck vlastně nějakým způsobem dal právě jako standard možná jako moderním skateovým videím a hlavně jako ten Fish Eye pro něj byl velmi prominentní. A konkrétně pro mě ten díl jako v něčem i, jak ty říkal, jako vzpomínkový, protože mě jako na Strobeckové ty videa skateové jako přivedla Bianka, která u nás byla v pořadu a my jsme měli díl s ní o filmové hudbě. Takže tady tak jako propojil, tak jsme jako hodně koukali jako různých videí a tak jsem se dostal k té hudbě taky. No, takže tak. A nevěděl jsem, že Strobeck dělá Supreme.
0: Jako no, Supreme, dělá jo. Supreme hustý. Všechno. Hustý, jako hustý. Všechny snad videa jako pro jo, Supreme dělá.
1: Jo, já jsem myslel, že jako nějak jako, že nevlastně, ale že nějak jako nejenom videa, ale že má... Namočený.
0: Ale tak to nevím, jestli je tam nějak v tom víc, jo, ale jak všechny ty videa jako točí.
1: Mega. No. Ještě bych se vrátil k Modern Eon a mega, taky skvělá kapela jako postpunková a že s tím Sagem, to je fakt jako...
0: Je to úplně skvělý song, který se jmenuje Child's Play, to jsme tady neřekli a vůbec jsem to neznal do té doby, než jsem viděl jako to video.
1: Jo, velmi mě připomněla tak podobnou kapelu Love, Giants, for Love, Giants, nějak tak, taky kde jako Sago tam jako figuruje, ale to je jedno. No, Sad Lovers and Giants, sorry. No,
0: yes, tak, yes. Jo. To zní trochu jak The Smiths, ne? Vždycky mi tak přišli teda.
1: Je to mnohem víc studenější a je takové... minimalističtější. Smith takové jako víc nafoukli až popové, prostě baladovitější, no, ale je to tohle jako takové striktně stejné jak Modern Neon a skvělá věc, no a my se posuneme k další skvělé věci.
0: Jsem teda svědavý.

0: Tak dozněla nám maďarská hymna. Já mám si srandu. Dozněla nám skladba s názvem John Duhajulány od kapely Omega Igen. No, znáš ten song, že jo?
1: No to je, každej ho zná, každej v Česku zná ten cover od Aleš Brichte.
0: Přesně tak, no, dívka s perlami ve vlasech,
1: no.
0: Což ale jako není doslovný jako překlad, doslovný překlad je s perlovými vlasy. Ale
1: tak
0: to je jedno.
1: Tě mi zajímalo, jak jsi to sem protlašil.
0: Tak, no protože to mám rád, že? Ne, hele, se skýtem to je spojené jednoduché, už jsme v modernitě, dá se říct. Uprostřed devadesátek, dá se říct. Protože to bylo ve filmu Mid-90s, který natočil Jonah Hill. Je to jako nejvýznamnější tam song snad. Pak byly tam ještě takové bangery hip-hopové z devadesátek. No ale tenhle song tam byl v takovém významném místě, doporučuji, skvělý film od studia A24. No a je to film vlastně o skateboardingu, o komunitě, o nějakém jako bratrství, o subkultuře, o kultuře a tak dál, a o stylu prostě a o nějakých jako problémech sociálních, o sportu v něčem, o slavě, který skateboarding přináší, takže to byl za mě takový jako banger nakonec, no. A teďkom ty pustí ten banger nakonec.
1: No,
0: ze
1: tak ano, ono jich je samozřejmě hrozně moc ještě a asi tak jako tady z mýho výběru jsem tam polovinu nepustil toho.
0: No, jasný.
1: A tady tenhle díl by mohl trvat třeba 10 hodin, možná klidně
0: jako
1: víc, jakože je toho strašně, strašně moc. A já jsem se fakt zaměřil na takový jako srdcovky, jinak tam samozřejmě vyškrábnem úplně skvělý věci nýšový, ale já bych to chtěl uzavřít songem, který je zavírák jednoho skateového videa. To video je DC video z roku 2003 a je to jedno z prvních skateových videí, který jsem vůbec viděl a byl jsem vždycky dojatej u toho konce a dojatej u tohohle songu, který jsem taky do té doby neznal, znal jsem jenom Pixies a ten song je od Franka Blacka and the Catholics a jmenuje se Dog in the Sand. A je to pro mě hrozný doják a vždycky mě ta písnička dojme a zpívá se tam If your heart is sad, give your dog a bone, see her in the sand, this is your new home.
0: Krásný.
1: A tím bych uzavřel dnešní skateový díl.
0: Tak uzavíráme. Máme pozavíračce.
1: Mějte se krásně a zase někdy příště.
0: Tak příště. Ahoj a dobrou noc.
1: Dobrou.

0: Give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Já vám už nenaleju, já už jenom padáky.
3: Už ani nemůže být aktuální, my se tady to... Co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkal.
2: Hele, už mám podavíračce, už jenom padáky.
4: Jo,
5: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.

Letos slavíme 35 let od získání licence Rádia 1.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: motives.
1: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
2: Rádio 1!

0: Nejhorší jingly na světě prostě.
1: Jsou na rádiu jedna.
2: Nails. Big quick on the neck. Don't muck me up. Be stiff on the back. Don't need your blood.

0: Himba Šwix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu. Pipík Sedloň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.